0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

akcie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jich vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Masíka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.

Tak song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, a žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

dostat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.

0: hezké středeční ráno, Moravo. Je půl šesté a v ranní jízdě rádech nabízíme přehlídku hitů pro dobrou náladu. Už za chviličku nám bude dělat společnost Vesna Ego a song Moravo. Na jižní a jihovýchodní Moravu vypustíme z horonínského studia ranní jízdy rádech i v půli pracovního týdne pecku Back to Friends. Ve středu 2. září zazní i Ale Farben. Stejně jako už za chvíličku aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Ale ještě předtím, i dnes stejně jako včera, vás zveme na fantastický koncert české legendy.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Matýka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Ještě jednou krásné středeční ráno, Moravo, dnes s datem 2. září. Jak to vidíme, teologové, pro dnešní den? Tak po ránu a dopoledne by měla převažovat polojasná obloha, místy bude i skoro jasno, odpoledne a večer ale bude většinou oblačno. Přehánky se objeví jen výjimečně, a to spíše, když už tady tak na severu kraje, během pozdějšího odpoledne nebo večera. Nejvyšší odpolední teploty je letních 28 stupňů Celsia v Jihomoravském, letních 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. No a po ráno relativně dost chladno na některé z vás. Slavičín hlásí 11 stupňů, Žarošice, Bořetice 13, Brno aktuálně 14 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Tedy rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami, docela solidní skok. Zdravíme teď aktuálně také na silnice, zdravíme řidiče a řidičky, opatrně na čerstvou uzavírku na průtahu Starého Města u Uherského Hradiště v ulicích Zerzavice a Hradiska probíhají práce na vozovce, tak nejezděte hlavně po paměti, opatrně si hem šťastnou středeční cestu, ať už pádíte kamkoliv.
1: Ranní jízda. Na rádiu
0: my míříme vstříc novému dobrodružství, nabídeme další hity pro dobrou náladu, ale taky se už za chviličku podíváme třeba na zvláštního předchůdce kalkulačky. A když už budeme v historii, tak se podíváme i do současnosti, prozradíme, kdo má dnes ve středu 2. září svátek. Krásné ráno, Moravo, ať se vám daří. A díky, že jste s rádiem Jih, s rádiem Jižní Moravy.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105.

0: 5 hodin 42 minutky, krásné středeční ráno Moravo dnes s datem 2. září. Už za chvíličku další z hitů pro dobrou náladu na playlistu ranní zdy rádych. Třeba Natasha Bedingfield a nebo Ale Farben. Teď už ale míříme do kalendáře, míříme do historie dnešního dne, jak jsme naťukli před pár minutkama, mrkneme na velmi zvláštního předchůdce kalkulačky. 2. září roku 1879 získal britský inženýr George Fowler patent právě na zmiňovaný zvláštní zvláštního předchůdce kalkulačky. To byl takový, jak to popsat, no, válcové logaritmické pravítko. No, to vám některým asi možná po ránu u kafíčka nic neřekne. Víte co, vypadalo to trochu jako trubka se stupnicí, ale pomocí posouvání a odečítání na stupnicích dokázala docela rychle násobit, dělit a počítat další složitější úlohy. Používali hlavně inženýři a technici, kteří potřebovali rychle počítat bez kalkulačky. A nešlo jen o krátkou módní záležitost. Fullerovo pravítko se vyrábělo od roku 1879 až do roku 1975, tedy skoro 100 let. No a pak vzalo za své kvůli moderním výdobytkům. No a co se týče dnešního oslavence, či přesněji řečeno oslavenkyni, ve středu 2. září mají svátek Adélky. Gratulace po ránu z ranní jízdy míří na Veselsko, kde máme 218 žen s tímto krátkým, ale krásným jménem. Bučovicko jich hlásí 73. Gratulace míří také na Mikulovsko, kde jich máme 84. A na Zlínsku máme 437 žen se jménem Adéla, taky tam pofrčí. Za chviličku hudební dárek od Nataši Bedingfield. A jinak na Slovensku mají pak svátek Linda a Rebeka, tak i jim věnujeme z ranní jízdy hudební dáreček. A než se tak stane, tak se podíváme ještě do zvířecí říše, protože mezi našimi milovanými zvířátky, mezi hafany a kočičkami, dneska slaví svátek Pluto a Mesalína. Blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: hezké středeční ráno, Moravo, dnes na ten 2. září. V raní jízdě rádej další hity pro dobrou náladu, tady malá ranní přehlídka, po 6. zazní Kelly Clarkson, Shakira a kromě jiných a dalších i Mirai. Za chviličku nabídeme aktuální předpověď počasí slibující další nikoli tropické, ale letní teploty. I když po ránu, jak se za chviličku přesvědčíme a jak jsme se vlastně už první dnešní předpovědi počasí přesvědčili, místy docela chladno. Mimochodem, víte, co to je nevděk v bitcoinové kauze? Že ne? Indro z vám v rámci čerstvých středečních jihomoravských zpráv rádích prozradí mnohem více.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujeme.

0: Hezké středeční ráno, Moravo právě teď odbíjí 6. hodina.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Břeclavan Jiříkovský vzal zpět miliardový bitcoinový dar ministerstvu a Zlínský kraj chce posílit pomoc náhradním rodinám. Břeclavan Tomáš Jiříkovský odvolal bitcoinový dar v hodnotě zhruba miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Jako důvod uvedl nevděk. Ministerstvo informaci obdrželo 14. srpna a upozornilo, že jde o další právní riziko celé bitcoinové kauzy. Podle občanského zákoníku může dárce požadovat vrácení daru, pokud mu obdarovaný závažně ublížil. Pokud už vrácení není možné, může žádat jeho obvyklou cenu. Kvůli přijetí bitcoinů loni skončil tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Jiříkovský od loňského srpna ve vazbě a čelí obvinění mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Vinu odmítá. Náhradní rodiny ve Zlínském kraji by měly získat větší odbornou podporu. Poradenské a krizové centrum připravuje projekt, díky kterému má v centru náhradní rodinné péče přibýt psycholog a speciální pedagog. Pomáhat budou například dětem s problémy ve škole, s adaptací nebo vztahy a také pěstounům a osvojitelům při zvládání náročných situací. Centrum nyní doprovází 69 náhradních rodin a více než polovina oslovených by další odbornou pomoc uvítala. Projekt se zaměří také na hledání nových náhradních rodičů. Probíhat má v letech 2027 a 2028 a vyjde přibližně na 4,2 milionu korun. Většinu nákladů má pokrýt Evropská unie.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Co na sebe? No ve středu 2. září by měla pomoci aktuální předpověď počasí. Ráno a dopoledne bude podle meteorologů převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu začne přibývat oblačnost a bude většinou oblačno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně a když už, tak spíše během večera. Nejvyšší odpolední teploty až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 27. A po ránu Uherské Radiště Čikunovice 12, Krumlov, Sedlec u Mikulova 13 stupňů Celsia.
3: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Připomínáme, na průtahu Starého Města u Uherského Hradiště v ulicích Zerzavice a Hradiská probíhají práce na vozovce. Tak opatrně, příjem šťastnou středeční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Od letoška mají čerstvé maminky nárok na pomoc porodní asistentky přímo doma. Jenže zájem je tak velký, že se na všechny ženy nedostane. Mrknem na to.

0: půl minuty po 6. hodině a ve středeční raní je tady s námi byli The Calling, Základčku Shakira a nebo Miraj. Od letoška mají ženy po porodu automaticky nárok na 3 návštěvy porodní asistentky přímo doma. Ta může pomoci třeba s kojením, zkontrolovat zdravotní stav maminky nebo poradit s péčí o miminko. Jenže zájmy větší než nemocnice zvládají a podle průzkumu Unie porodních asistentek chtěla službu využít většina oslovených žen. Zhruba třetině se ale nepodařilo domluvit ani jednu návštěvu. Problém řeší porodnice na Jižní Moravě. V nemocnici Milosrdných bratří v Brně teď nabírají další asistentky. Fakultní nemocnice Brno chce jejich počet do konce roku zvýšit ze 17 na 25 a od října zavede proto nový systém objednávání. Více termínů chystají také v Břeclavi, naopak třeba v Kyjově nebo Boskovicích, zatím kapacity podle nemocnic stačí. Porodní asistentky zároveň upozorňují, že hodina, kterou dnes návštěva hrazená pojišťovnou zabere, často nestačí. Podle nich je na pořádnou péči o maminku a miminko potřeba spíše hodinka a půl. Tak od letoška mají čerstvá miminky nárok na pomoc porodní asistentky přímo doma, jenže zájem je tak velký, že se ne na všechny ženy dostane. Snad se to ale v nadcházejících, nechci říci týdnech, ale měsících zlepší. Rozhodně budeme držet pěstí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 10:18, přesný čas ve středu 2. září roku 26, krásné ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu a dobré chuti, pokud zrovna snídáte. Pojďme, dámy a pánové, k rannímu tématu. Dneska se ptáme, kdy jste naposledy psali psacím písmem, a pozor, nemyslíme tím podpis, opravdu psacím písmem, tak jak jste se ho učili ve škole. My se dneska ptáme, jestli ještě někdy rukou píšete dopisy, přání nebo třeba pozvánky, anebo už vlastně všechno ťukáte do telefonu anebo počítače. A schválně, kdybychom vám teď dali papír a tušku, zvládli byste ještě bez zaváhání napsat celou psací abecedu, včetně velkých písmen? Tak kdy jste naposledy psali psacím písmem, a kdyby tady taková výzva, že bychom vám dali, jak jsme říkali, tušku a papír, a vy byste to měli napsat celou tu abecedu, včetně malých a velkých písmen, zvládli byste to? Pochlubte se, dejte nám vědět přes Facebook rádi, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Moc za to děkujeme, a když už vzpomínáme na to, co jsme se naučili v základní škole, tak zazpomínáme i s dalším hitem. Tady, dámy a pánové, Nena a 993 Balón.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Axela v naší ulici, no v té naší možná na někdo na druhý zářijový den či druhé zářijové ráno trošku chladnější, ale jak zaznělo předpovědi počasí, dneska máme očekávat letní teploty až 28 stupňů Celsia. Rozhodně můžeme taky očekávat další hity. O půl sedmé zraní zde Katy Perry, zpěvačka Ray nebo činasky. Je středa 2. září, už za chviličku nabídeme další krátké jihomoravské zprávy. Dnes se dozvíte, co nového. I dnes vás pozveme na pořádný kulturní zážitek.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: dostat song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
6: Je přesně 6:30, přejeme krásné středeční jítro.
0: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
7: Břeclavská tiskárna Wahlstedt Moravia Press začala tisknout volební lístky pro říjnové komunální a senátní volby. Na zakázku spotřebuje zhruba 800 tun papíru a hotovo chce mít do 15. září. Brněnské Vinohrady by mohly získat nový parkovací dům mezi Bzeneckou a Žarošickou ulicí. Architektonickou studii projektu schválili na konci srpna místní radní. Dům má nabídnout 371 parkovacích míst a sloužit především zákazníkům tamního supermarketu Dila.
0: Počasí.
7: Aktuálně v Brně 14 stupňů, 13 hlásí Terezín, Podivín a Jalubí.
0: Rádio Jih. Doprava.
6: Na pruta u Starého města Uherského hradiště v ulicích Zerzazice a Hradiska budou probíhat i nadále práce na vozovce. Počítejte s omezením provozu. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
8: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: 6 hodin a 40 minut, dobré středeční ráno, Moravou, jsme to naťukli před pár minutkama. Ta podpora v nezaměstnanosti, tak se pojďme na to podívat, protože vláda chce od příštího ledna snížit podporu právě ve zmíněné nezaměstnanosti. V prvních dvou měsících bez práce by lidé místo dnešních 80% předchozího výdělku dostávali 65%. Po prvních dvou měsících by podpora zůstala na polovině předchozího výdělku a později by naopak byla o něco vyšší než dnes, 45% místo 40%. Méně peněz by stát vyplácel také lidem při rekvalifikaci a změna se má dotknout i rodičů, malých dětí nebo lidí, kteří předtím pečovali o své blízké. Ministerstvo práce říká, že dnešní vyšší podpora už není při současné situaci na trhu práce potřeba. Stát by díky změně chtěl ušetřit zhruba 5 miliard korun ročně. Proti jsou, ale jak už to tak bývá, odbory, zaměstnavatelé, ale i část odborníků. Vadím hlavně to, že se pravidla mění krátce poté, co se letos podpora naopak zvýšila a ještě se ani nestihlo pořádně vyhodnotit, jestli nový systém funguje či nikoli. Důležité je, že změna zatím není definitivní, návrh ještě musí projít sněmovnou, senátem a následně klasicky ještě k podpisu prezidentovi. Vláda schválila tady návrh snížení podpory v nezaměstnanosti, my jsme o tom hovořili i ve středeční ranní zdělárie, teď ale z úplně jiného soudku čekají nás hity pro dobrou náladu a pak ranní téma. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 11 minut před 7 ve středeční ranní jízdě Smash Mouth, co nevidět činasky a jejich víno. Teď k rannímu tématu, ptáme se, kdy naposledy jste psali psacím písmem a nemyslíme podpis, kromě podpisu ho málo kdo v každodenním životě používáme, nebo se pleteme, tak nám dejte vědět, při jaké příležitosti jste naposledy psali psacím písmem. A jen tak mimochodem, kdybychom vám teď dali tušku a papír, zvládli byste ještě bez zaváhání napsat třeba i celou abecedu, včetně velkých a malých písmen. Tak se nám pochlubte, jestli ještě píšete klasickým psacím písmem.
1: Jsi to zkoušel? Jakože by si zkusil?
0: Já jsem právě o tom hovořil ve včerejší ranní jízdě, tak předpokládám, že na základě toho náš šéf toto téma zvolil a říkal jsem právě, že už bych to prostě nezvládl. Maximálně, když už píšu, neťukám nic na klávesnici nebo na displeji mobilu, tak maximálně jakože tiskacím, ale psací, to bych hodně váhal,
1: a
0: hodně.
1: Ještě, a ještě přesně třeba tak, jak se to jako má psát, jedno, tak to už asi vůbec, no. Tak uvidíme, co píší. Naši posluchači Martina psal psacím písmem, píšu už od páté třídy, tedy naposledy ve čtvrté třídě v roce 1979.
0: Naopak Šárka, včera poznámku do diáře píšu psacím běžně, umím všechna písmena, i když některá nepoužívám, tak to Šáry po ránu klobouk dolů.
1: Přesně tak, Míša napsala naposledy v roce 2001, to už je taky nějaký ten pátek, kdy jsem nastoupila na učiliště. Pan učitel se podíval a říká, buď si najdi jiný styl psaní, nebo ti ty sešity rozškubu a budeš vše psát znova. Tak jsem skloubila psaní a tiskací a tak nějak píšu dodnes.
0: Kdy jste naposledy psali psacím písmem a podotýkáme, že podpis se nepočítá. Takové je dnešní ranní téma, taková je otázečka k rannímu tématu a 9 minut před 7 hodinou dál můžete psát na Facebook rádi, posílat další SMSky a WhatsApp zprávy. Na 606 703 889. Hezké středeční ráno a díky, že posloucháte ranní jízdu rádia jejich i dnes 2. září.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio jejich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Dynasky a Víro, za chviličku George Ezra, pozor na silnici 1/54 ve Strážovicích, úzbytová dopravní nehoda dvou osobních aut, na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému, počítejte se zdržením, opatrně a si jen šťastnou středeční cestu.
1: Rádio Jih, hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: 6 ráve, středeční radní zi, dobré ráno, Moravo, po 7. Vzpomínka na kapelu R.E.M. BB Rexa oprášila kousek od Faithless. A po 7. zazní tsunami divokého byla. Tak v Břeclavě už tisknou volební lístky, o to budou další středeční jihomoravské zprávy rádia jejich dnes už datem 2. září. Tak krásné ráno, ať se vám v půli pracovního týdne daří.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hodoníne, připrav se, Rakovicí připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký letní

0: se Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde fakt? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Hezké zářijové středeční ráno, Moravo je 7.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: V Břeclavi už tisknou volební lístky a na brněnských Vinohradech plánují parkovací dům pro téměř 400 aut. Břeclavská tiskárna Walstedt Moravia Press začala tisknout volební lístky pro říjnové komunální a senátní volby. Na zakázku spotřebuje zhruba 800 tun papíru a hotovo chce mít do 15. září. Poté balíky s lístky poputují na příslušné úřady, kam musí dorazit nejpozději 24. září. Na výrobě se podílí přibližně 120 zaměstnanců. Novinkou jsou letos QR kódy na senátních lístcích, které mají volebním komisím zrychlit a usnadnit práci. Tiskárna vyrábí volební lístky už od roku 1996. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října, případné druhé kolo senátních voleb o týden později. Brněnské Vinohrady by mohly získat nový parkovací dům mezi Bzeneckou a Žarošickou ulicí. Architektonickou studii projektu schválili na konci srpna místní radní. Dům má nabídnout 371 parkovacích míst a sloužit především zákazníkům tamního supermarketu Billa. V přízemí se počítá také s obchody a službami. Součástí záměru mají být úpravy okolí, nová zeleň a širší chodník v Bzenecké ulici. Podle místostarosty Jiřího Karáska je ale projekt zatím teprve na začátku a další postup se bude odvíjet od jednání s městem, brněnskými komunikacemi a řetězcem Billa.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Ráno a dopoledne bude převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu podle meteorologů začne přibývat oblačnost a bude většinou oblačno. Přehánky se mohou také vyskytnout, byť jen velmi výjimečně, a když už, tak spíše během večera. A teploty dnes dalších až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji o stupínek méně, tedy maximálně 27. 2,5 minutky po 7. hodině kontrolujeme ranní teploty. V Řesovice 12, Vlkoš Ladná 13, Břeclav 14 stupňů Celsia.
9: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny. I hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Připomínáme dopravní nehodu dvou osobních aut na silnici 1/54 v obci Strážovice. Na místě všechny složky záchranného integrovaného systému, tak opatrně počítejte se zdržením. Šťastnou středeční cestu.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní
6: Moravy. 7:03, startujeme se vzpomínkou na kapelu R.E.M. a pecku Losing My Religion. No a za chviličku prozradíme, že před námi je třeba den jogurtů. Tak kdo pak dneska jogurt snídá?

0: hrála po Faithless, výsledek zněl středeční ranní jízdou. No a v 7 hodin na 10 minut můžeme slibit další kousky, čekají nás Beyoncé a Jay-Z, anebo vzpomínka taky na Avičiho. Teď už ale, dámy a pánové, k tomu dnu jogurtu, ale víte co, my se první mrkneme ve středu 2. září na den propíchnutých uší. Ano, ten se váže k 2. září. Ty mimochodem nejsou, tedy ty propíchnuté uši, rozhodně ničím moderním, to není žádný módní výstřelek. Už pravěká mumie muže Eciho z Tyrolských Alp, která je stará 5300 let, měla propíchlé uši, ušní dírky byly propíchlé a roztažené na průměr 7 až 11 mm. V historii najdeme i praktické důvody, mimochodem pro náušnice. Nevím, jestli jste tušili, třeba námořníci a piráti nenosili masivní zlaté nebo stříbrné kruhy v uších jen tak pro parádu. Šlo o praktický pohřební fond. Pokud námořník zahynul na moři a vlny vyplavily jeho tělo na břeh, drahý kov v uchu sloužil nálezci jako platba za zajištění důstojného křesťanského pohřbu a pořízení rakve. Na dnešní den připadá, jak už jsme zmiňovali, také den jogurtů. Mimochodem, věděli jste, že ten ovocný jogurt je český vynález. Až do 30. let 20. století znal svět pouze čistý bílý jogurt. Možná dneska je na vašem stole při snídani, tak vám přeje dobré chuti. Jinak první ovocný jogurt na světě vznikl v pražské Radlické mlékárně na Smíchově. Důvod byl čistě praktický. Vrstva jahodové marmelády na povrchu chránila jogurt před přístupem vzduchu a vznikem plísní. Nápad s příchutí sklidil obrovský celosvětový úspěch a patent odkoupila řada zahraničních mlékáren. No a v kalendáři speciálních dnů dnes 2. září najdeme i světový den kokosu. Věřte nebo ne, ale z kokosu se zužitkuje naprosto všechno. Od osvěžující vody a výživné dužiny pro výrobu mléka, oleje, potravin a kosmetiky až po tvorbu z kořápku až po tvrdou skořápku a odolná vlákna sloužící k výrobě třeba misek, ale i paliva, lán, matrací nebo dokonce zahradních substrátů. Kokosy dokonce zachraňovaly i lidské životy. Kokosová voda z mladých zelených ořechů je totiž uvnitř skořápky přirozeně sterilní a její složení je bohaté na elektrolyty a během bojů v Tichomoří ve druhé světové válce ji tak polní lékaři v kritických situacích úspěšně aplikovali přímo do žil zraněných vojáků jako náhradu krevní plazmy či fyziologického roztopu, který byl tedy kritický nedostatek. No, se podívejme, co všechno se dá z kokosu zužitkovat. I proto má 2. září světový den. Mimochodem svátek má dneska Adéla, tak gratulujeme. Na Hodonínských máme 218, Kyjovskou hlásí 252. Gratulace míří třeba i na Brněnskou, kde je 1153 žen se jménem Adéla. Na Slovensku pak slaví Linda a Rebeka. Blahopřejeme a 13 minut po 7. posíláme hudební dárek, který jsou Beyoncé a Jay-Z.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: poslední švédská vzpomínka na Avicii a pecku Hey Brother. Základečku Tsunami a divoký byl, máme 7 hodin a 21 minut a teď ve středeční raní jízdě Rádek jdeme řešit jednu záhadu.
1: Ano, takový lehce mysteriózní případ ze severu Kanady, tam se fakt teď odehrává příběh, který působí, jako by s lidmi si pohrávalo samotné jezero, jako by si z lidí dělalo úplnou prču. Koncem července se na hladině obrovské nádrže Williston objevil ostrov. Ten tam ještě několik dní předtím vůbec nebyl. A ten ostrov normálně měl stromy, všechno, takže ne žádné, že se objevil kus hlíny v uvozovkách nebo něco. Prostě ostrov se stromy, jako by tam byl odjakživa. Nebyl prý malý, na délku měl zhruba 140 metrů, na šířku kolem 70, roste, jak jsem říkal, na něm dokonce stromy. Takže takový, řekněme, plnohodnotný ostrov. No a místní obyvatel roky Ivry ho natočil. No a později jeho existenci potvrdili i družicové snímky. Jenže pak nastala taková zajímavá záležitost, ten ostrov prostě a jednoduše zmizel. Prostě náhle nikde nebyl. Na satelitních záběrech pár dnů poté, asi z 5. srpna, po něm nebyla ani stopa, no a nikdo přesně nevěděl, kam teda mohl zmizet. Jenže 31. srpna přišlo další překvapení, ostrov se znovu objevil, tentokrát ovšem úplně někde jinde. V zátoce Ospiká byl to jeden a ten samý ostrov úplně s těmi samými stromy. Zase ho ten mistr Avery spatřil. No a tak už bylo jasné, že před sebou Kanaděné nemají nějaký obyčejný ostrov, ale obrovský kus pevniny, který se po jezeře skutečně pohybuje. Nehledejte zatím žádnou fantasmagorii nebo žádný sci-fi příběh, nakonec všechno má takové jakési jasné objasnění. U břehu se zřejmě dlouhé roky hromadilo dřevo a další organický materiál, na kterém postupně právě zakořenily rostliny i stromy. No a po letošních vydatných srážkách, které v Kanadě nastaly a zvýšení hladiny, se celý blok mohl prý dle odborníků otrhnout a vítr ho začal posouvat po vodě a pak se mohl třeba vynořit, odnořit a tak dále. A to je právě příběh Rockyho Averyho. No a když ostrov na družicových snímcích zmizel, mohl se pak jednoduše skrývat někde těsně u pobřeží a pak se zase zjevil jinde. Jinými slovy, nejde o ostrov jako takový na jednom místě, ale o takovou pohybující se obrovskou hmotu. Ano, takový prostě plující ostrůvek, dokonce i se stromy a tak dále. Ale věřím tomu, že tady mistr Rocky Avery, chudák, z toho musel být úplně zmatený. No ale nakonec teda všechno nějakým způsobem vysvětlení má.
0: Já jsem si vzpomněl při této příležitosti, že zažívám vlastně každý měsíc něco obdobného. To je s výplatou. Objeví se, zmizí, objeví se, zmizí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Sunrise Avenue alebo Dales, krásné středeční ráno Moravou záklečku Dr. Alban. Taky DJ David Guetta a Alo. Aby toho nebylo málo, taky kapitán Demo a Zlatička. Je středa 2. září, chtěl bych říct, mám tady Zlatičko, nemáme tady Indros, ale nabídne vám alespoň další krátké jihomoravské zprávy. Pořád se něco děje, tak zůstaňte s námi. Krásné ráno.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Macíka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz.
2: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: 2 minutky po půl osmé, hezké ráno.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Hasiči zasahovali u požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Dva lidé skončili v péči zdravotníků. Požár hasiči zlikvidovali dnes nad ránem. Příčinu a výši škody aktuálně zjišťuje vyšetřovatel. Náhradní rodiny ve Zlínském kraji by měly získat větší odbornou podporu. Poradenské a krizové centrum připravuje projekt, díky kterému má v centru náhradní rodinné péče přibýt psycholog a speciální pedagog. Budou pomáhat například dětem s problémy ve škole, s adaptací nebo vztahy a také pěstounům a osvojitelům při zvládání náročných situací.
1: Rádio Jih. Počasí.
11: 13 stupňů aktuálně měří Uherské Hradiště a Starý Podvorov, 12 pak Klobouky u Brna a Sokolnice.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: V Brně v Děvkovského ulici na úrovni Oby směrem k nájezdu na dálnici D1 aktuálně zasahují záchranáři u dopravní nehody. Počítejte se zdržením na D2 mezi 35. a 36. kilometrem. Směrem od Brna na Břeclav v levém pruhu probíhají práce údržby. Projíždějte opatrně. Na Uhersko-Hradisku na příjezdu do Boršic u Blatice po silnici 3. třídy směrem od Hluku havarovalo osobní auto. Nehodu vyšetřuje policie. Počítejte s omezením provozu a připomínáme, na silnici 1. třídy číslo 54 v obci Strážovice se srazila 2 osobní auta. Taky tady opatrně, šťastnou středeční cestu.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Tak Tak asi nikoho nepřekvapí, že Morava má za sebou extrémně horké léto. Mnozí jsme to okusili na vlastní kůži. Hovořili jsme o tom, že padaly čtyřicítky, že padaly teplotní rekordy přesahující 40 stupňů Celsia. I meteorologové teď ukázali, jak výjimečné letošní prázdniny byly, a my se na to už za chviličku společně mrkneme. Teď další hity pro dobrou náladu. Toto je Dr. Alban, muzika z let 90. a pecka It's My Life. A jen tak mimochodem, budeme rádi, když se zapojíte do ranního tématu. Dneska se ptáme, kdy jste naposledy psali psacím písmem. A ten podpis, jak už jsme taky říkali, se nepočítá. Tak dejte vědět, třeba přes Facebook Rádia Jih.

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: No, jak už jsme dneska říkali, letních 28 stupňů Celsia, krásné letní teploty, žádná tropická vedra, už jsme si jich užili dost. A o tom teď bude řeč. Jestli jste měli letos v letě pocit, že se Morava občas mění ve velkou rozpálenou pánev, nebyli jste daleko od pravdy. Letošní léto bylo totiž druhé nejteplejší u nás od roku 1961. Každý, kdo jsme to zkusili na vlastní kůži, tak nás to snad ani nepřekvapuje. Průměrná teplota od června do srpna byla 19,4 stupně Celsia a teplejší bylo za tu dobu jen léto v roce 2019. A letos padaly i pořádné rekordy, taky jsme o tom na rádiích mluvili na konci června. Naměřili třeba v Duxanech 41,9 stupně, což je vůbec nejvyšší teplota, jaká byla v Česku zaznamenána. Přes 40 jsme během leta dostali celkem v 5 dnech i tady ve Strážnici. No a tropických dnů, tedy těch s 30 a víc, bylo 51. A rekordní byly také tropické noci. Celkem 35krát teplota neklesla ani pod 20 stupňů Celsia. Moc dobře víme, že když je přes den přes 30 stupňů Celsia, fajn, dá se to zvládnout. Dejme tomu v uvozovkách, že ty 40, ale hlavně v noci, kdyby to chtělo klesnout na nějakých těch 15-16 stupňů Celsia, aby se člověk vyspal, aby vyvětral, ale když to prostě neklesne pod těch 20 stupňů Celsia, barz, kde se stalo v České republice, že to nekleslo dokonce ani pod 25 stupňů Celsia. Takže jestli se vám to letošní léto zdálo horké, tak bylo. Pokud se vám letos špatně spalo, možná za to opravdu nemohla jen otevřená okna a sousedí, ale prostě i ono počasí. Tak nadcházející dny přinesou další letní teploty. Dnes, jak jsme zmiňovali, 28, zítra třeba 27. Sem tam by se mohla objevit dešťová kapka, ale sem tam bude zase sucho jako hrom. Zpátky k hitům pro dobrou náladu. 7 hodin 43 minutky. Tady je Kapitán Demo a Zlatíčka. Za pár minut v půli pracovního týdne míříme k rannímu tématu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut bude 8, krásné středeční ráno, Moravo. Píšete ještě někdy rukou dopisy, přání nebo poznámky, nebo už všechno ťukáte do telefonu a počítače? Zajímá nás to v rámci středečního ranního tématu, kde naposledy jste psali psacím písmem.
1: No a píše Monika, zrovna včera, kdy se dcera, která je ve třetí třídě, podepisovala na deníček, říká: mami, jak se píše velké K? Jsem to už zapomněla. Chvilka ticha, počkej, musím se podívat. Od doby, co jsem vylezla ze školy a že to je už let, píšu zásadně jen tiskacím. Hezké ráno nám přeje a Monice, děkujeme za příspěvek.
0: No Mončo, mám to taky tak, proto se dneska ptáme, jestli se vůbec ještě používá to klasické psací. Zdenka se přidává k rannímu tématu. Já píšu každý den, když si dělám poznámky pro zadání soutěže a nákupní seznam jednou za týden. Takže pojďte se, píše se.
1: Andrea napsala, píšu stále propiskou, spíš píši si nákup, co mám koupit, píši vzkazy dětem doma, recepty a když je škola, tak alespoň dvakrát týdnu vypsání lejster, co nosí dcera ze školy. A jelikož škola začíná nám 15.9., tak jedu ještě v prázdninovém režimu, ale za chvíli to začne.
0: I Maruška píše klasicky, určitě minulý týden do rodinné kroniky. Tyjo, to zní hodně
1: zajímavě. Dokonce do kroniky si ještě
0: tak
1: někdo troufne.
0: Tak kdy jste naposledy psali psacím písmem, to nás zajímá v rámci ranního tématu. A schválně, kdybychom vám teď dali papír a tušku, zvládli byste ještě bez zaváhání napsat celou psací abecedu, včetně velkých písmen. Zkuste se pochlubit na Facebooku Rádech, nebo nám napsat na 606 703 889. Děkujeme. Teď už další z hitů pro dobrou náladu. Tady je Mary J. Blige.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: novinky ranní jízdy rádia. Už je to tak, jsme v poli pracovního týdne. No a po 8 hodině další kousky, další hity pro dobrou náladu, mezi nimi Rihanna. Šťastně z rána na playlistu je Evča Farna. A nebo Olivia Rodrigo. Středa 2. září nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy, ale zamíříme i do Zlínského kraje, chce posílit pomoc náhradním rodinám. Nezapomeňte, že ta středa klimatizace je třeba.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
7: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: 8 hodin, 2 minuty, krásné středeční zářijové ráno, Moravo.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Břeclavan Jiříkovský vzal zpět miliardový bitcoinový dar ministerstvu a Zlínský kraj chce posílit pomoc náhradním rodinám. Břeclavan Tomáš Jiříkovský odvolal bitcoinový dar v hodnotě zhruba miliardy korun, který loni věnoval ministerstvu spravedlnosti. Jako důvod uvedl nevděk. Ministerstvo informací obdrželo 14. srpna a upozornilo, že jde o další právní riziko celé bitcoinové kauzy. Podle občanského zákoníku může dárce požadovat vrácení daru, pokud mu obdarovaný závažně ublížil. Pokud už vrácení není možné, může žádat jeho obvyklou cenu. Kvůli přijetí bitcoinů loni skončil tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Jiříkovský od loňského srpna ve vazbě a čelí obvinění mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Vinu odmítá. Hasiči zasahovali o požáru rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Vyhlášen byl druhý stupeň poplachu. Dva lidé skončili v péči zdravotníků. Požár hasiči zlikvidovali dnes nad ránem. Příčinu a výši škody aktuálně zjišťuje vyšetřovatel. Náhradní rodiny ve Zlínském kraji by měly získat větší odbornou podporu. Poradenské a krizové centrum připravuje projekt, díky kterému má v centru náhradní rodinné péče přibýt psycholog a také speciální pedagog. Pomáhat budou například dětem s problémy ve škole s adaptací nebo vztahy a také pěstounům a osvojitelům při zvládání náročných situací. Centrum nyní doprovází 69 náhradních rodin a více než polovina oslovených by další odbornou pomoc uvítala. Projekt se zaměří také na hledání nových náhradních rodičů. Probíhat má v letech 2027 a 2028 a vyjde přibližně na 4 miliony 200 tisíc korun. Většinu nákladů má pokrýt Evropská unie.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: A jaká bude středa z pohledu meteorologů? Ráno a dopoledne bude podle nich převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu začne přibývat oblačnost a bude většinou oblačno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně a když už tak spíš během večera. Nejvyšší odpolední teploty až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 27. 4 minutky po 8 hodině zdravíme do Kobylí, kde měříte 14 stupňů Celsia, stejně jako v Sokolnicích, Moravském Písku a Kyjově.
3: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A znovu taky na cesty na Brněnsku na příjezdu do Letkovic směrem od Senorad stojí porouchaný traktor, ze kterého na vozovku vytekl olej. Projíždíte velmi opatrně. Na Uherském Hradisku na příjezdu do Bílovic směrem od Březolu probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Na místě počítejte zatím s kratším zdržením. A v Brně v Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou připomínáme, se srazila dvě osobní auta, došlo ke zranění. Počítejte s omezením provozu a se zdržením. Šťastnou středeční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Od letoška mají čerstvé maminky nárok na pomoc porodní asistentky přímo doma. Jejich ale nedostatek. Podrobnosti za chviličku, teď Riana.

0: Už jsme to naťukli, od letoška mají ženy po porodu automaticky nárok na 3 návštěvy porodní asistentky přímo doma. Ta může pomoct třeba s kojením, zkontrolovat zdravotní stav maminky nebo poradit s péčí o miminko. Jenže zájem je větší, než nemocnice zvládají. Podle průzkumu Unie porodních asistentek chtěli službu využít mnoho oslovených žen, mnoho maminek. Zhruba třetině se ale nepodařilo domluvit ani jednu návštěvu, jak uvádí ona zmiňovaná Unie porodních asistentek. Problém řeší i porodnice na Jižní Moravě. Třeba nemocnici Milosrdných bratří v Brně teď nabírají další asistentky. Fakultní nemocnice Brno chce jejich počet do konce roku zvýšit ze 17 na 25 a od října zavede také nový systém objednávání. Více termínů chystají také v Břeclavi. Naopak třeba v Kyjově nebo Boskovicích zatím kapacity podle nemocnic stačí. Porodní asistentky zároveň upozorňují, že hodina, kterou dnes návštěva hrazená pojišťovnou zabere, často nestačí. Podle nich je na pořádnou péči o maminku a miminko potřeba spíše hodina a půl, ideálně dokonce i dvě. Tak od letoška mají čerstvé maminky nárok na pomoc porodní asistentky přímo doma, jenže zájem je tak velký, že se na všechny ženy nedostane, ale jak jsme slyšeli, bars, kde se chystá náprava. Tak budeme držet pěstí, ať to klapne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Enrique Iglesias, 19 minut po 8 hodině ve středeční ranní jízdě, kdy vám nabízíme další hity pro dobrou náladu, za chvíličku Olivia Rodrigo nebo Jennifer Lopez, a dělat trošku budeme mlsat.
1: Budeme mlsat a budeme kvalitně mlsat. Česká čokoláda totiž slaví obrovský úspěch soutěži, které se přezdívá dokonce gastronomické Oscary. Takovou máme dobrou prý čokoládu. Konkrétně pražská čokoládovna Steiner a Kovárik získala na Great Taste Awards ocenění hned pro 6 svých výrobků. Nejlépe dopadly její dvě čokolády z bolivijského kaká 100% Aluna a její 88% varianta si odnesly po 2 hvězdách. Porota hodnotila výrobky naslepo. Zaměřuje se při nich vždycky na chuť, vůni, strukturu i celkovou kvalitu. Vypadá to, že hold čokoládu taky umíme u nás v republice. V chuti poroci našli ovocné tóny, lehce kouřové aroma, dokonce náznaky připomínající červené víno. Jednu hvězdu dostali také kávové boby v mléčné čokoládě a piemontské lískové ořechy obalené čokoládou. Uspěla pak i 50% čokoláda bez přidaného cukru, i ta dostala nějaká ta ocenění. Takže konkrétně čokoládovně Steiner a Kovárik se skutečně na gastronomických Oscarech zadařilo. Výrobce říká, že ocenění potvrzuje nejen kvalitu kakaových bobů z Bolívie, ale také české řemeslné zpracování. No a my musíme teda z jihu poslat gratulaci do Prahy, hele.
0: No a my už jsme kolikrát v ranní jízdě rádi o čokoládě hovořili, tak podotýkáme opět a znovu i dneska, pokud na ní máte chuť, že kvalitní čokoláda s vysokým obsahem kaka má prokazatelně pozitivní vliv na lidské zdraví. To jsme chtěli slyšet.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

druhé zářijové ráno roku 2026 a v něm v ranní jízdě rádiech taky Jennifer Lopez. Po půl deváté ve středeční ranní jízdě Vesna Ben Christoval. Taky Linkin Park. Nebo Mark Korn. Připraveny máme další krátké jihomoravské zprávy, tak v tomto případě se dozvíte, co nového.

0: Tap Song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém online účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
14: Dobré středeční ráno, Moravo. Máme minutku po 8:30.
0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: Břeclavská tiskárna Wolsted Moravia Press začala tisknout volební lístky pro říjnové komunální a senátní volby. Na zakázku spotřebuje zhruba 800 tun papíru, hotovo chce mít do 15. září. Brněnské Vinohrady by mohly získat nový parkovací dům mezi Bzeneckou a Žarošickou ulicí. Architektonickou studii projektu schválili na konci srpna místní radní. Dům má nabídnout 371 parkovacích míst a sloužit především zákazníkům tamního supermarketu Bila.
0: Počasí.
15: Aktuálně měříme ve Zlíně 16 stupňů, 15 hlásí Velká nad Veličkou, Klentnice a Vlčnov.
0: Rádio Jih. Doprava.
14: Na příjezdu do Brna po D2 od Břeclavi se vytvořila kolona v úseku od 3. kilometru až po samotný nájezd na dálnici D1. Na Brněnsku na příjezdu do Letkovic směrem od Senorad připomínáme stojí porouchaný traktor, ze kterého na vozovku vytekl olej, projíždějte opatrně. Stejně tak pozor v Brně v Něvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou, kde jak už od nás také víte, se srazila dvě osobní auta a došlo ke zranění. Počítejte tedy s omezením provozu. Šťastnou středeční cestu.
0: Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Díky, že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
14: Dnešní hudební historie nabídne příběh kytaristy, který bohužel odešel do hudebního nebe jen pár minut po koncertě. Rekord Michaela Jacksona, na který před ním nikdo nedosáhl, a taky narozeniny muže, který má prsty v hudbě kapely Toto, Pink Floyd i film Top Gun. Do hudebního nebe, do hudební historie 2. září nahledneme už za chvíli. Teď Vesna, Ben Christoval. A Vesna se chystají do Břeclavy.

0: dnešní ranní zdě kapela Coldplay, už za chviličku Linkin Park a Jay-Z a nebo Mark Korn. A i dnes ve středu 2. září mrkneme lehoulince do historie dnešního dne, tedy do té hudební historie. Neboť 2. září 2012 odešel do hudebního nebe Mark Abrahamian, hlavní kytarista skupiny Starship. Osudný mu byl infarkt v 46 letech, který ho postihl hned po koncertě v americkém státě Nebraska. Jeho nečekaná smrt jen pár minut po dohrání posledního tónu šokovala celou hudební scénu. Abrahamian odešel s kytarou v ruce na společném turné s kapelami Survivor a Boston, tedy přesně tak, jak žil. Na pódiu, před nadšeným publikem a s muzikou, kterou nade vše miloval. A určitě mnozí znáte pecku Nothing's Gonna Stop Us Now. V roce 1995 se v tento den král popu Michael Jackson dostal jako první v historii s novou písní hned na první místo americké hitparády. S baladou You Are Not Alone, kterou pro něj napsal mimochodem R. Kelly, obsadil hned po vydání nejvyšší příčku žebříčku Billboard Hot 100. No a tato událost je zapsána dokonce i v Guinnessově knize rekordů. Protože se tak stalo vůbec poprvé za tehdejší 37 let fungování oficiální americké hitparády. Tak tento slaďák je zapsán v Guinnessovce. No a 69 let dnes slaví zakládající člen kapely Toto Steve Porcaro. Tento chlapík má být ve svém životě rozhodně na co pyšný. Nejenže s touto v roce 1983 při vydání alba, na kterém byl hit i Africa, ovládli udílení cen Grammy, protože v jediném večeru proměnili 6 nominací, včetně kategorií Album roku a Nahrávka roku. Ale Porcaro stál i za hudbou Michaela Jacksona, kapely Pink Floyd, Eltona Johna, Cher, či dokonce za filmovým soundtrackem k filmu Top Gun s Tomem Cruisem v hlavní roli. Tak to je 69. Steveovi z ranní zdy rádi blahopřejeme. No a slavit se bude i dál, protože ve středu 2. září má svátek Adéla, tak holky, všechno nej, na Břeclavsku máme 211 žen s tímto krásným, krátkým, ale opravdu honosným jménem. Vyškovsko jí hlásí 252 a gratulace míří i na Hustopeckou, kde máme 132 žen se jménem Adéla. Jinak na Slovensku má svátek Linda a Rebeka. I tam blahopřejeme.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Yeah. Thank you, thank you, thank you.

0: z Rakouska, Mark Korn, až do středeční ranní jízdy, 12 minut a bude 9, co nově Depešáci a Enjoy the Silence, a my si za chviličku užijeme ještě vašich odpovědí k našemu rannímu tématu. Dneska jsme se ptali, kdy jste naposledy psali psacím písmem, protože kromě podpisu ho podle nás málo kdo v každodenním životě používáme. Nebo se pleteme?
1: Jana napsala, od loňska píšu, syn začal chodit do školy, teď je ve druhé třídě, tak jsem si zobákla abecedu.
0: No tak Janilka používá. Co Martin? No psacím písmem nepíšu už od páté třídy, tedy naposledy ve čtvrté třídě, v roce 1979.
1: Míša napsala, naposledy roku 2001, kdy jsem nastoupila na učiliště. Pan učitel se podíval a říká, buď si najdi jiný styl psaní, nebo ti ty sešity roškubu a budeš vše psát znova. Tak jsem nějak skloubila psaní a tiskací a tak nějak píšu dodnes.
0: Ptali jsme se v ranním tématu, kdy jste naposledy psali psacím písmem, a odpovídá Pepin, když byl hus ještě malé miminko. Pepine, zdravíme a děkujeme.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jeden solitér, co mi pokáž?
1: Život prostě občas není fér.
0: Před námi je středa 2. září, před námi jsou taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Prozradíme, že na brněnských Vinohradech plánují parkovací dům pro téměř 400 aut.
2: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
3: Ale to se může rychle změnit.
4: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
3: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
4: V létě chladí, v zimě hřeje.
3: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
4: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
3: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
4: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
5: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 5:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
6: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let.

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Horodín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
2: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Milařezy při koupi dvou kusů 9,90.

0: 45 za kus pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
2: Nová sezona v CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
4: Minutka bude 9, hezkou středu.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: V Břeclavi už tisknou volební lístky a na brněnských Vinohradech plánují parkovací dům pro téměř 400 aut. Břeclavská tiskárna Wolsted Moravia Press začala tisknout volební lístky pro říjnové komunální a senátní volby. Na zakázku spotřebuje zhruba 800 tun papíru a hotovo chce mít do 15. září. Poté balíky s lístky poputují na příslušné úřady, kam musí dorazit nejpozději 24. září. Na výrobě se podílí přibližně 120 zaměstnanců. Novinkou jsou letos QR kódy na senátních lístcích, které mají volebním komisím zrychlit a usnadnit práci. Tiskárna vyrábí volební lístky už roku 1996. Komunální volby a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října, případné druhé kolo senátních voleb o týden později. Brněnské Vinohrady by mohly získat nový parkovací dům mezi Bzeneckou a Žarošickou ulicí. Architektonickou studii projektu schválili na konci srpna místní radní. Dům má nabídnout 371 parkovacích míst a sloužit především zákazníkům tamního supermarketu Billa. V přízemí se počítá také s obchody a službami. Součástí záměru mají být úpravy okolí, nová zeleň a širší chodník ve Bzenecké ulici. Podle místostarosty Jiřího Karáska je ale projekt zatím teprve na začátku a další postup se bude odvíjet od jednání s městem, brněnskými komunikacemi a řetězcem Billa.
5: Rádio Jih, počasí.
4: To dnešní dopoledne bude většinou polojasné, místy dokonce skoro jasné. Odpoledne začne od západu podle meteorologů na obloze přibývat mraků. Večer už bude převážně oblačno. Déšť ale moc řešit nemusíme. Nějaká přáňka se může objevit spíše až k večeru a teploty budou pořádně příjemně letní až 28 stupňů Celsia v Jihomoravském až 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Zdravíme aktuálně do Břeclavy či do Lanžota nebo Vlčinova, kde máte po 15 stupních Celsia. Ratíškovice aktuálně měří 14.
7: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih, doprava.
4: Připomínáme, na příjezdu do Brna po D2 směrem od Břeclavy vytvořila se tam kolona zejména kamionů v úseku od 3. kilometru až po nájezd na dálnici D1 a pozor taky stále na Uhersko-Hradišku. Na příjezdu do Bílovic směrem od Březolub na silnici 2. třídy číslo 497 probíhá nadále vyšetřování nehody dvou osobních aut. Na místě počítejte se zdržením, nárazovým zdržením. Tak opatrně, si hem šťastnou středeční cestu.

0: hodin 8 minut. Vidím tu devítku. Ať se nám to líbí nebo ne. Všichni jsme v devátém měsíci. Tady v měsíci září. I Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Taky jsi v devátém měsíci,
1: taky jsem v devátém měsíci.
0: Ani to nejde vidět. Takže pokládám, že po ránu proběhou už čištění zubů.
1: Jistě.
0: No ale 21. století se projevuje právě i v té ústní dutině, tak třeba zubní kartáčky už dneska, to jsem vůbec nevěděl, umějí hlídat tlak, jo, jak tlačíš na ty zuby. Mm-hmm. Čas čištění, dobře, dejme tomu, na tom není nic zvláštního, nebo nás dokážou upozornit, že jsme nějaký zub odbili, mm-hmm. To je taky fajn. Teď ale přichází novinka, která jde ještě o kus dál během čištění, totiž doslova vidí, co se nám děje v ústech. Otázka, jestli to chceme vidět.
1: Yes,
0: no ale
1: no.
0: Podle toho dokáže ten kartáček také zasáhnout. Více prozradíme už za pár minut.
1: To, aby jsme se báli už i vlastního kartáčku.
0: No, hlavně, aby jsme se báli to zaplatit, protože taková technologická novinka přece jenom něco stojí. O tom bude řeč na Rádiu Jich už za chviličku.
2: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Pokáč, co by solitér, záchličku 24-7 a muzika z let 90. Slave to the Music. No, možná už brzy nebudeme při čištění zubů potřebovat zrcadlo. Já ho teda nepotřebuji, ale jsou prý tací, kteří si bez toho zuby nevyčistí. A já jim to jak kontrolovají nebo něco. Světu se totiž představil vůbec první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vím, že zákazník nebudu, ale každé zboží si nějakého toho zákazníka najde. No a ta kamera během čištění sleduje, co se vám děje v puse. No ještě tak, aby to kontrolovala ze spodu. Umělá inteligence pak hledá mezery mezi zuby a ve chvíli, kdy nějakou najde, pošle do ní cílený proud ústní vody. Takže vlastně kombinuje tento zubní kartáček na mezizubní čištění a ústní sprchu v jednou. No a pokud jste opravdu velmi zvídaví, můžete si přes aplikaci v telefonu pustit i živý obraz z kamery a podívat se na zuby z perspektivy, kterou si běžně úplně nepředstavíte, zná to tak maximálně váš zubař nebo zubařka. Výrobce tvrdí, že jejich systém v těžko dostupných místech odstraní výrazně více plaku než běžné prémiové elektrické kartáčky. Jak to bude fungovat v praxi, se teprve ukáže, ale vědí už, za kolik to budou prodávat. Dokonce v Česku má celý systém stát kolem 11,5 tisíce korun. No, kdyby mě ten zubní kartáček po ránu uvařila i ze dvě, ze tří kávy, ještě nachystala snídaní, možná bych nad tím mohl uvažovat, ale jako...
1: No tak a hlavně to asi nebude úplně doživotní, že jo, takže ježiš, no. A fuj, ne.
0: Jako ta představa, že nemáš tamto zrcadlo, zapneš si mobil, teď se lekneš po ránu sama sebe. A teď jako strčíš ten kartáček do úst a jedeš a díváš se na to.
1: Ne, to se vždycky říká, že bych nemohla dělat zubařku, protože bych to nechtěla vidět. No tak.
0: Vzhledem k tomu, že už je tady začátek září a pomalu, ale jistě se blíží Vánoce, očekávám, že se velmi brzy objeví nějaký ten žebříček, co nejvíce Ježíšek se snaží svým blízkým nakoupit a možná, že v první desíce bude i tento kartáček s kamerou a možná k tomu zrovna bude i vizitka nějaké zubařovi, kde vám řeknou, že stejně nepřibírají, že mají plno. Ne? No, tak.
1: Jo. Ne, takže na to se může dívat jenom zubař.
0: Sama sobě zubařka. Ne. S tímto zubním kartáčem.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vat kapelo Krištof a nádherný kousek Zůstaň tu se mnou.
1: No a naši milí vědci zjistili, proč nejsme produktivní každý den stejně a hrají v tom roli tři zásadní faktory.
2: Já myslím, že tři dny. Pondělí, středa, pátek.
1: Ne?
3: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: Tap Song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat?

0: potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90 a 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98.

0: 9.41 a na jihu Pink, za chviličku Sima a spolu, tak my jsme velmi rádi, že jste s námi i ve středu 2. září, že jsme takto všichni na jižní a jihovýchodní Moravě spolu.
1: No a teď už jdeme k našim milým věcům. Ti zjistili, proč nejsme produktivní každý den stejně. Není to prílenost, není to nedostatek vůle, je to mozek. Oni totiž zjistili, že dny, kdy se cítíme jakoby takový mentálně ostřejší a prostě víc ve formě, tak jsou fakt jako jiné, že mozek v takové dny pracuje efektivněji, lidi si stanovují větší cíle a dosahují lepších výsledků. No a rozhoduje o tom, jak ten den začne. Tři věci, jo. Za prvé, to je taková klasika, jak jsme spali. Za druhé ale, jestli jsme hned ráno sáhli po telefonu. A za třetí, jestli jsme snídali, jestli jsme měli něco k jídlu. Takže, jakoby když málo spíš, ráno sáhneš hnedka po telefonu a ještě si nenasnídáš, tak je to prostě záruka úplně na houby dne. Tak.
0: Tak a co s tím jako udělat? Napíšu si prostě seznam menu, co budu a nebudu dělat, nebo jak?
1: No ne, tak dívej, to je, teď je to krásný ten, taková krásná příležitost, je začátek nového měsíce 9., jak jsi říkal, jo.
0: No, a jsme kvůli ale pracovního týdne.
1: No dobře, no ale tak si můžeme teďka říct, jako že budeme normálně hezky spát, nebudeme hnedka po ránu matlat na telefon, jako? Ne, teď hned ne, ale jakože dneska večer půjdeme kloudně spát, aby jsme ráno byli vyspaní. No, nebudeme matlat na telefon, dobrý. Pak se nasnídáme, než půjdeme do práce.
0: Super, děkuju ti, ale když už tak krásně radíš, tak je holčičko, prosím tě, řekni. Každé ráno, když se člověk zbudí, nebo v mnoha případech, si řekne, ale dneska, kdo jdu z práce, tak dneska potom udělám to nebo ono a dneska jdu spat v 7. A stejně zase člověk skončí v posteli až třeba v 11 hodin.
1: A to nemusíš jít spat v 7. Ne, já ne. Já už teďka třeba...
0: Tak dobře, v 8 jsem dal příklad.
1: Já už třeba teďka týden chodím spát maximálně v 10 a jako jsem pak ráno vyspaná.
0: A ty jsi říkala minulý týden, že chodíš spat se slepicama.
1: No však jo, přijatelů v 9
0: lehnout. Nějaké, to máš nějaké noční můry, ne? To chodíš spat zrovna, když vyletává Batman, ne? Nebo něco.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: jsem chtěla říct úterý, ale je středa, tak hezkou středu, hezký druhý zářijový den přijem ze studia Rádia Jih. No a pojďme si dát mimo jiné taky ukázku muziky, která nás čeká po 10. hodině. Bude to třeba ISMC a Think About The Way. Zpěvačka Taylor Swift přidá hit The Fate of Ophelia. Zase o tom, jaké je to v blbým věku. No a přece spustila hlasování o projektech participativního rozpočtu, tak například o tom nám poví Petr Indra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih. Krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej. 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů, skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
8: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé

0: Finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
1: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Topcentrumcar.cz.
3: Za půl minutky bude 10 a my vám z rádia již přejeme krásnou středu.
4: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
5: Břeclav spustila hlasování o projektech participativního rozpočtu a tramvaje se vrátily na brněnskou Ečerovu s míčkama. Unikátní řešení. Obyvatelé Břeclavy mohou rozhodnout, který projekt město příští rok podpoří z participativního rozpočtu. Do veřejného hlasování postoupily 3 návrhy. Nové vánoční osvětlení pěší zóny Jana Palacha, oživení samotné pěší zóny a také projekt hnízdní věže pro jiřičky lučních porostů a výsadby platanů v centru města. Hlasovat je možné přes systém Munipolis až do 31. října. Celkem lidé přihlásili 5 projektů. Odpočinková zóna na nábřeží Dyje nepostoupila kvůli nesouhlasu správce pozemků s umístěním mobiliáře v záplavovém území. Mimo hlasování zůstal také psí park u Včelína, protože jeho náklady by překročily rozpočet určený pro participativní projekty. Do brněnské Bystrce znovu jezdí tramvaj linky 1 až do smyčky Ečerová. Ta prošla rekonstrukcí v rámci prodloužení tratě směrem na Kamechy. Novinkově opačný směr vjezdu do smyčky. Tramvaje do ní nyní najíždějí zleva po směru Hodinových Ručiček. Podle dopravního podniku jde v Česku o unikátní řešení, které umožní plynulé pokračování budoucí tratě i návrat vozů do centra. Na Kamechy vznikne 1,4 km nové trati, 320 metrů dlouhý tunel a 3 nové zastávky Ruda, Říčanská a Kamechy. Stavba má stát téměř 2 miliardy korun a první tramvaje by se po celé nové trase měly projet na konci příštího roku.
4: Rádio Jih. Počasí.
3: Dopoledne bude převažovat polojasno nebo i skoro jasno. Odpoledne a večer od západu začne přibývat oblačnosti a bude většinou oblačnou. Přehánky se vyskytnou jenom výjimečně a to spíš během večera. No a co se teplot týče, tak v Jihomoravském kraji dneska na nejvýš 28 a ve Zlínském 27 stupňů. A právě teď minutku po desáté Nový Podvorov, Hrušky a Rejhrad měří 17 a Veselí nad Moravou 18 stupňů Celsia.
6: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
4: Rádio Jih, doprava.
3: Hezké dopoledne taky na

počítejte se zdržením. A taky počítejte s tím, že na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy se vytvořila kolona v úseku od 3. kilometru až po nájezd na D1. Tak hlavně opatrně a ať už míříte kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou cestu.

0: rádiem Jižní Moravy. No a jako jsme naznačili, tak Akvalent Moravia v Pasohlávkách má za sebou doslova rekordní prázdniny. Za červenec a srpen tam dorazilo neuvěřitelných 270 tisíc lidí. To znamená zhruba tolik, kolik obyvatel má skoro celá Ostrava. Je to o 8% víc než loni a zároveň taky nejvíc od otevření areálu v roce 2013. Hodně pomohlo počasí, nejenom, že bylo teplo, ale taky hlavně skoro nepršelo, což na to samozřejmě mělo velký vliv. Silný byl už červen, kdy Akvalent poprvé otevíral venkovní část, taky o víkendech. A v jednom dni tady tehdy přišlo skoro 7000 návštěvníků. Podle jejich interních dat sem nejčastěji míří rodiny s dětmi. Zhruba desetinu hostů tvoří Slováci, podobný podíl Rakušané a přibývá taky návštěvníků z Polska. No a pokud vydrží příznivé počasí, tak venkovní část by měla zůstat otevřená ještě první dva zářijové víkendy. No tak z rádia jich míří naše gratulace do Akvalendu, ať se daří i dál a my teď budeme zase dál posílat hity pro dobrou středeční náladu. Tady jsou...
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Well.

ještě příjemnější se nám postará další trojka interpretů, a to Venka Boys, Olivia Dean anebo Tim Berg. No a jedno zpříjemnění můžete čekat taky ve Zlíně.

0: Tak song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
2: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: 10 hodin a 42 minut posloucháte rádio jich, díky za to. No a dobrá zpráva pro ty, kteří chodí s dětmi ve Zlíně do parku Komenského, protože právě tam mají dětská pískoviště nově zastínění. Na pískovišti přibyly takové speciální plachty, které podle města dokážou zablokovat až 98% UV záření. Děti si tak můžou hrát ve stínu i během horkých letních dnů a plachty jsou navíc udělané tak, aby se na nich po dešti nedržela voda. Novinka vznikla v rámci projektu Tvoříme Zlín a návrh připravil architekt Pavel Mudřík, který stojí i za celkovou obnovou parku. Na zimu město plachty zase stáhne. No a to jsou věci, které rodiče malých dětí určitě ocení. My do Zlína zdravíme a z našeho playlistu rádia jich letí už za moment Harry Styles. Hezké dopoledne.
1: Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebit s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písně. Podání Elišky Lučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 2. září. No a pojďme rovnou zabrousat do našeho playlistu a dát si ukázku muziky, která nás čeká se následující hodince. Po 11. například kapela Mirai a Chci tančit. Damiano David přidá hit The First Time. A na playlistu taky One Republic a jejich Apologize. Petr Indra přidá středečního Moravské zprávy Rádia Jicha, prozradí nám v nich třeba to, že mladí fotbalisté v Uherském Hradišti trénují na novém umělém trávníku. Tak zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jich a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jich a Klimastyle.cz.
3: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
3: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Hodoníne, připrav se. Rakobití připlouvá. Dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký

0: tanečník ze Stardance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Horodín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Nová sezóna se

0: prášky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opávia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
4: Z rádia jich všem hezké dopoledne, za minutku bude 11.
5: Rádio jich, Jihomoravské zprávy.
6: Mladí fotbalisté v Uherském Hradišti trénují.

0: Na novém umělém trávníku a fakultní nemocnice Brno jako první v Česku používá přesnější metodu pro odhalení nádorů plic. Tréninkové hřiště v Uherském Hradišti má po letní rekonstrukci nový umělý povrch. Město za jeho výměnu zaplatilo téměř 5 570 000 korun. Původní trávník už byl technicky nevyhovující, proto dělníci upravili i podkladní vrstvy a položili nový umělý trávník třetí generace. Hřiště využívají hlavně mládežnické týmy FC Slovácko a také žáci základní školy sportovní při hodinách tělocviku. Město letos investuje i do dalších sportovišť. Na hlavním fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti připravuje obnovu osvětlení a dokončuje opravu tribuny C. Zároveň se pracuje na povrchu sportovní haly a novém hřišti v Jarošově. Fakultní nemocnice Brno začala jako první pracoviště v Česku používat novou metodu pro přesnější diagnostiku nádorů plic. Díky speciálnímu 3D rentgenovému vyšetření mohou lékaři přesněji odebrat vzorky i z míst, ke kterým se dříve dostávali jen obtížně. Nemocnice očekává, že úspěšnost diagnostiky díky nové technologii překročí 90%. Včasné odhalení je přitom u nádorů plic zásadní, protože zhruba 2/3 pacientů přichází k lékaři až v pokročilé fázi nemoci. Do budoucna by podle lékařů mohla metoda umožnit některé malé, včas zachycené nádory nejen odhalit, ale také odstranit bez rozsáhlé operace.
1: Rádio Jih, počasí.
2: V poledních hodinách bude převažovat polojasno, odpoledne a večer bude většinou oblačno a přehánky se vyskytnou jenom výjimečně, spíš během večera. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji dneska 28 stupňů a ve Zlínském 27. No a právě teď Kněždub, Šakvice i Polešovice měří 19 stupňů a v Brně máte 20.
3: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
2: Mrkneme tak.

0: Věříme, že máte s Rádiem Wave pohodové středeční dopoledne. O další hudební pohodu se už za malou chvilku postará další muzika. No a o to postavit se takzvaně znova na nohy se někomu postarala velká spousta lidí. Po ničivém květnovém požáru přišli totiž o zázemí, ale teď se znovu staví na nohy. Řeč je o brněnském centru Pomáháme zvířátkům a díky obrovské solidaritě od lidí bude nakonec dokonce výrazně lepší než před požárem. Podrobnosti k tomu nabídnem na rádiu jich už do několika málo minut. Teď nabízíme muziku kapela Miraj a Chci tančit.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jich.

0: Mária Jich. No a teď už k tomu znovu zrození. Brněnské centrum Pomáháme zvířátkům se totiž po květnovém požáru znovu probouzí k životu, lidem na obnovu. Poslali dohromady neuvěřitelných 18 milionů korun. Do listopadu má ve Slatině vyrůst nová správní budova se zázemím pro tým, který se stará právě o zraněné savce, ptáky nebo obojživelníky. Poprvé za 35 let si navíc centrum může dovolit opravdu kvalitní nové voliéry. A zdaru vzniklo taky další pracoviště na okraji Brna poblíž Moravského krasu. Přesné místo ale vedení tají. Zotavená zvířata tam dostanou čas, aby se sama rozhodla, kdy se vrátí do přírody. Jak pracovnicím jednoduše otevřou branku. Centrum se teď stará asi o 350 zvířat, a to například o ježky, zpěvné ptáky, labutě, lišky anebo vidru. A my jsme moc rádi, že lidi takhle pomohli a že se nakonec zadařilo vybudovat vlastně něco, co bude ještě víc sloužit těm, co to potřebují. Posíláme pozdravy z Rádia Jich a stejně tak posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tady je
1: Rádio Jich. Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy.

0: před námi v nejbližších minutách IMT Smile a ľudia nie sú zlí. No, máme po prázdninách, jak víme, spousta rodičů už jasá, konečně. No a to září je takový pěkný čas na procházky a my pro vás máme tip právě na takovou pěknou procházku. Jestli máte rádi výlety do lesa a zároveň taky trochu dobrodružství, tak v Brně teď můžete spojit obojí dohromady. Lesníci během září totiž schovávají na různých místech malé poklady a každý den zveřejní novou nápovědu a my si k tomu veškeré podrobnosti prozradíme tady u nás na rádiových už za pár chvil. Do té doby krásné dopoledne.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně. Vyhrávejte v odpoledním vysílání Rádia Jih vstupenky zdarma. Stačí poslouchat Vlastu Matýka mezi 14. až 18. hodinou a vychytat song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz.
2: Leno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Sobota 5. září patří Lednici.
7: Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody.
6: Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže.
7: Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People.
6: Vstup zdarma.
7: Lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
8: Aktuální zpráva. Hazardních her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
12: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
13: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4.

0: máme 11 hodin a 39 minut. No a pokud máte rádi procházky, procházky v lese, tak v brněnských městských lesích se během září vyplatí pořádně se dívat kolem sebe. Lesy města Brna tam totiž spustili soutěž Zlatý podzim a každý den na jednom místě schovají 3 zlaté mince. Celkem jich bude za celý měsíc 90 a každá má hodnotu 1000 korun. V pokladu vás mají dovést indicie, které lesníci postupně zveřejňují na webu nebo třeba na sociálních sítích. A když zlaťák najdete, tak si ho buď to můžete nechat na památku, anebo ho můžete vyměnit třeba za zvěřinu, med anebo vánoční stromek. Soutěž má navíc lidi taky vytáhnout na zajímavá místa v brněnských lesích a cestou jim připomenout i jejich víc než 600 letou historii. A to je takové spojení příjemného s užitečným, tak ho využijte, projděte se a třeba najdete i poklad. Z hudebního pokladu na playlistu Rádia Jih, teď Black Eyed Peas.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

taky dobrou chuť k obědu přejem se Eteru Rádia Jich a i po 12. hodině v té první odpolední hodince samozřejmě pošleme další várku muziky a zní nám zazní třeba Offenbach a

0: Sácové I Love Rock and Roll. Tramvaje se vrátily na brněnskou Ečerovu s myčkama. Unikátní řešení. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia jejich v podání Petra Jindry.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž rádio.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 5:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
8: Za necelé 3 minutky bude 12 a my vám z rádia jich přejeme dobrou chuť.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Břeclav spustila hlasování o projektech participativního rozpočtu a tramvaje se vrátily na brněnskou Ečerovu. Smyčka má unikátní řešení. Obyvatelé Břeclavy mohou rozhodnout, který projekt město příští rok podpoří z participativního rozpočtu. Do veřejného hlasování postoupily 3 návrhy. Nové vánoční osvětlení pěší zóny Jana Palacha, oživení samotné pěší zóny a také projekt hnízdní věže pro jiřičky lučních porostů a výsadby platanů v centru města. Hlasovat je možné přes systém Munipolis až do 31. října. Do brněnské Bystrce znovu jezdí tramvaje linky 1 až do smyčky Ečerova. Ta prošla rekonstrukcí v rámci prodloužení tratě směrem na Kamechy. Novinkou je opačný směr vjezdu do smyčky. Tramvaje do ní nyní najíždějí zleva po směru Hodinových Ručiček. Podle dopravního podniku jde v celé republice o unikátní řešení. To umožní plynulé pokračování budoucí tratě i návrat vozů do centra. Na Kamechy vznikne 1,4 km nové trati, 320 metrů dlouhý tunel a 3 nové zastávky Ruda, Říčanská a Kamechy. Stavba má stát téměř 2 miliardy korun a první tramvaje by se po celé nové trase měly projet na konci příštího roku.
9: Rádio Jih. Počasí.
8: V poledních hodinách bude převažovat polojasno, odpoledne a večer bude většinou oblačno a přehánky se vyskytnou jenom výjimečně spíš během večera. Co se teplot týče, tak až 28 stupňů očekáváme dneska v Jihomoravském kraji a až 27 ve Zlínském. No a právě teď Kyjov, Petrov, Klobouky u Brna hlásí 21 a hluk 22 stupňů Celsia.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
9: Rádio Jih. Doprava.
8: Hezkou středu taky za volanty, opatrně v tuto chvíli na D1 na 186.

spousta muziky, protože je středa, tak taky Vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. Toho všeho se dočkáme v následujících minutách, ale ještě předtím tady máme taky jeden tip na víkend. Jestli totiž ještě nemáte program na sobotu, tak ve Veselí nad Moravou se chystá Skleněnko braní. Je to takový rodinný den plný her, zábavy, společných zážitků. Konat se bude v parku, u kavárny v parku. Budou od 10 dopoledne do 6 večer připravené atrakce jako třeba aquazorbing, skákací hrad, malování na obličej, tvoření, kanistera.

0: která doprovází pěstounské rodiny celý den, tak má připomenout taky děti, které na svůj bezpečný domov stále ještě čekají. Takže nezapomeňte, skleněnko braní je už tuto sobotu 5. září ve Veselí nad Moravou a vstup je zdarma. Teď si na rádiu vyslužíte muziku a taky středeční vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. Krásné odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Vinobraní vchází do ostré fáze. Co byste měli mít připraveno, už tady bylo řečeno minulý týden. A dnes bych chtěl mluvit o přípravcích, které máme jako novinky a které jsou nesmírně praktické při výrobě našeho moravského nápoje zvaného víno. V loňském roce jsme uvedli na trh absolutní novinku a pro vinaře, kteří chtějí mít ve víně trošku zbytkového cukru, neskutečného pomocníka. Jmenuje se Fermihill Firmstop a dokáže do 2 dnů zastavit kvašení bez zbytečného přesíření. Takže přesně v době, kdy bude vinař potřebovat. Použití je jednoduché a rychlé. Funguje na bázi mastných kyselin a jde vlastně o přírodní produkt. Výborným pomocníkem při prvním ošetření mladého vína, ve kterém jsou lehké pachutě nebo se vám je náhodou podařilo přesířit, jsou tekuté taniny. Nabízíme je v řadě na tan a každý ze 3 typů umí něco jiného. Ale obecně se dá říci, že umí víno zakulatit, zatáhnout pachuť síry a také lehce přibarvit, pokud má vodovou barvu. Pozitivně zlepšují aromatiku a víno celkově stabilizují. Při číření se dá použít mnoho typů bentonitu. Máte-li studený sklep, doporučuji chladnomilný Avex granulát. Jinak na číření máme speciální Bentohill plus Gran Gel. Díky jeho vlastnostem zabráníte budoucím problémům, jako je sírka či těkavky. Na síření moštů i mladých vín důrazně doporučuji použít přípravky bez čpavku. Ve Vinařském domě nabízíme právě takový produkt s názvem Solfosteril, kterého další výhoda je jen 15% podíl síry. Ta se tak do vína lépe spraví a nehrozí přesíření. Změřit si můžete SO2 Regencem, naším jednosložkovým a dnes už velmi rozšířeným a oblíbeným roztokem. A protože ještě úplně nemá přehled o letošních kyselinách, musím zde zmínit hit minulého roku a určitě i toho letošního. Tím je Fermihill Compacit. Jde o výrobek, který má v sobě zakomponované všechny důležité kyseliny, které hrozen obsahuje, tedy mléčnou, vinou a jablečnou. A to ve stejném poměru, jaký najdete v révě. Nejenže svěžest vína pod okyselením tímto přípravkem nebude ostrá, ale zároveň při aplikaci do moštu zaručí kvalitní odkalení a dobrý nástup jablečno-mléčného procesu. No a pokud bude kyselinek příliš, nabízíme ve Vinařském domě odkyselovač KF Heal, který odstraní ve formě vinného kamene kyselinu vinou a tím zjemní produkt. Ano, informací je opět mnoho. Hlavy máme plné starostí a možná vám něco z toho uniklo. Nevadí, přijďte k nám do Vinařského domu a naši šikovní enologové vám pomohou vše správně vybrat. Od mikrofonu Rádia Jih přeji hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Eva Farná. K muzice se za moment samozřejmě zase vrátíme. No ale taky si povíme, co mají nového v Moravanech. Moravané Kubrná mají nové sportovní zázemí a to má sloužit dětem, dospělým i jejich rodičům. A

0: Sofie. Více info na www.radiojich.cz.
1: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na www.vinařství.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej. 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů, skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.

0: hodin a 42 minut vy zůstáváte s Rádiem Mich, my jsme za to moc rádi. No a představte si, že v Moravanech u Brna už naplno funguje nová sportovní hala. Hlavní základnu tam má florbalový klub Troopers, který chce díky větším prostorám znovu rozjet nábor dětí. Letos se chce dostat přes hranici 500 členů. Hala ale není jenom pro florbalisty. Uvnitř jsou 3 posilovací sály, non-stop fitness, bistro a nad tribunou taky zastřešený běžecký ochoz. Rodiče tak můžou během tréninku dětí zůstat na místě, zacvičit si a přitom sledovat dění na hřišti. Na zápasy se vejde přes 500 diváků a celý areál je bezbariérový. Dopoledne ho využívají školáci, o víkendy oddíly a taky veřejnost. Nová hala stála 144 milionů korun. 90 milionů pokryla dotace od Národní sportovní agentury a zbytek zaplatili Moravany ze svých úspor. No a zájem, tak ten je obrovský. Do konce roku už zbývají k pronájmu jenom 3 volné víkendové termíny. Tak my gratulujeme a teda to je vlastně hrozně dobrý nápad, že jako dáte dítě na trénink a místo poflakování někde se si, když chcete samozřejmě, tak třeba taky zacvičíte. Super. Zdravíme taky do Moravan a nejenom tam, posíláme už za malou chvíli poetiku. Krásné odpoledne.
1: Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

13. hodina, posloucháte Radio X, krásné odpoledne, za mikrofonem Veronika Brostánu, no a rovnou si dáme ukázku muziky, která nás poté 13. hodiny čeká, bude to třeba Aqua a Barbie Girl. Zpěvačka Shakira, přidá hit, daj, daj.

0: třeba o tom, že fakultní nemocnice Brno jako první v Česku používá přesnější metodu pro odhalení nádoru plic. Tak zůstaňte s námi a mějte krásné středeční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Hodoníne, připrav se, Drakobití připlouvá. Dračí lodě, 20 člené posádky a souboje na řece Moravě. A na břehu velký

0: Vítek ze Stardance, Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září ve Slag Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: Mastrakovo matky, jo. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo mat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
7: Máme přesně 13 hodin a z rádia jich přejeme krásnou středu.

0: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
1: Mladí fotbalisté v Uherském Hradišti trénují na novém umělém trávníku a fakultní nemocnice Brno jako první v Česku používá přesnější metodu pro odhalení nádorů plic. Tréninkové hřiště v Uherském Hradišti má po letní rekonstrukci nový umělý povrch. Město za jeho výměnu zaplatilo téměř 5 570 000 korun. Původní trávník už byl technicky nevyhovující, proto dělníci upravili i podkladní vrstvy a položili nový umělý trávník třetí generace. Hřiště využívají hlavně mládežnické týmy FC Slovácko a také žáci základní školy sportovní při hodinách tělocviku. Město letos investuje i do dalších sportovišť. Na hlavním fotbalovém stadionu v Uherském Hradišti připravuje obnovu osvětlení a dokončuje opravu tribuny C. Zároveň se pracuje na povrchu sportovní haly a novém hřišti v Jarošově. Fakultní nemocnice Brno začala jako první pracoviště v Česku používat novou metodu pro přesnější diagnostiku nádorů plic. Díky speciálnímu 3D rentgenovému vyšetření mohou lékaři přesněji odebrat vzorky i z míst, ke kterým se dříve dostávali jen obtížně. Nemocnice očekává, že úspěšnost diagnostiky díky nové technologii překročí 90%. Včasné odhalení je přitom u nádorů plic zásadní, protože zhruba 2/3 pacientů přichází k lékaři až v pokročilé fázi nemoci. Do budoucna by podle lékařů mohla metoda umožnit některé malé, včas zachycené nádory nejen odhalit, ale také odstranit bez rozsáhlé operace.
0: Rádio Jih. Počasí.
2: Na jihu i jihovýchodě Moravy nám převažuje polojasno odpoledne, později odpoledne a večer bude většinou oblačno a přehánky se vyskytnou jenom výjimečně, spíš během večera. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji 28 stupňů dneska a ve Zlínském 27. No a právě teď 2:13 Uherské Hradiště a Traplice měří 23 a Dolní Bojanovice a Zaječí 24 stupňů Celsia.
3: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.

0: projíždíte s opatrností a na Zlínsku v Otrokovicích na třídě spojenců na křižovatce se Zahradní došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Na místě zasahují záchranné složky, počítejte s omezením provozu. Tak hlavně opatrně, tak i ohleduplně a ať už frčíte kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou středeční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: naší dvojici muziky obstarají zpěvačky, ženy a po nich zamíříme do Břeclavy. Břeclav je totiž za poslední roky zase o něco zelenější. Ve městě přibyly nové stromy, keře i květinové záhony a další sadba se chystá už na letošní podzim. Kolik zeleně vlastně ve městě přibylo, povíme na Rádiu Jih už za chvilku. Teď zpěvačka Pink.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: a my teď společně zamíříme do Břeclavi, protože když se dneska projdete Břeclaví, tak na řadě míst už je znát, že město v posledních letech hodně sází na zeleň. Od roku 2023 přibylo 336 stromů, přes 700 keřů a dohromady zhruba 57 tisíc trvalek, letniček a cibulovin. Nejvíc nových stromů najdou třeba cyklisté podél Včelinku, kde jich kolem nového úseku cyklostezky roste rovná stovka. Město navíc vybírá druhy, které líp zvládají sucho a zkouší taky nějaké speciální substráty, které dokážou u kořenů díl udržet vodu. A výsadba nekončí rozhodně. Mají tam toho spoustu a budou tam toho mít ještě víc. Jenom letos na podzim má na různých místech v Břeclavi přibýt dalších 47 stromů, téměř 100 keřů a skoro 10 tisíc cibulovin a letniček. Město zároveň kontroluje taky stav starších stromů, no a za 4 roky jich arboristé prověřili přes 5 tisíc. Od roku 2023 se muselo 184 stromů pokácet v celkovém součtu, ale Břeclav za každý pokácený vysadila téměř 2 nové. No tak to jsou krásné zprávy. Zeleň potřebujeme. Do té spousty betonu. My vám gratulujeme do Břeclavy, zdravíme a z rádia jich do celého Jihomoravského i Zlínského kraje posíláme kapelu Krištof a jejich půlnoční hřích.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Blíží se nám 1:30 odpolední, vy zůstáváte s Rádiem Mích, my jsme za to nesmírně, vesmírně rádi a taky vám rádi dáme tip na tenhle víkend. Jestli máte rádi burčák, víno a procházky mezi vinohrady, tak v sobotu si můžete udělat výlet do Hovoran. Poprvé se tam totiž koná burčákový pochod hovoranskými vinohrady. Připravený bude okruh kolem Hovoran, který vede vinicemi a taky kolem přírodní rezervace Hovoranské lůky. Po trase najdete víc než 20 vinařských stánků, kde se bude ochutnávat burčák, víno a najdete tam taky něco dobrého k zakousnutí. Chybět nebude samozřejmě ani folklor. Startuje se v sobotu 5. září, to už je tato sobota v 11 dopoledne a pochod potrvá do 7 do večera. Od 8 potom naváže večerní zábava s kapelou Five Live. Vstupenka stojí 1000 korun a zahrnuje neomezenou ochutnávku burčáku a vína, taky poukazy za 400 na jejich nákup, skleničku i vstup na večerní program. A kdo by chtěl zůstat až do neděle, tak dopoledne budou vinaři znovu, jakože v neděli dopoledne znovu ve svých sklepech a víno nebo burčák si můžete koupit i domů nebo na cestu domů, pokud neřídíte samozřejmě. Je to jenom na vás. Takže pokud vyrazíte, tak si to moc a moc užijte. No a teď si pojďme na rádu jich užít taky další muziku. Krásné odpoledne.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: Tap Song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz.
1: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 1014, Brno 1051, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní

0: Honza. 13.43, posloucháte Rádio Jich a se mnou tady Vlasta Matyk. Čau, Vlasti.
1: Ahoj, Verčo, zdravím tebe, samozřejmě zdravím všechny posluchače Rádia Jich. A prosím vás, abyste věděli, proč se Verča směje, protože si normálně vykládáme a najednou ona jakože bez upozornění zapne mikrofony a začne mluvit.
0: Jsem říkala, put your hands up.
1: Jo, no, tak...
0: Takže ruce nahoru, Vlasti.
1: No, tak ale to jako já nic nemám, jestli potřebuješ, jestli mě chceš přepadnout teďka, tak...
0: To říkali děcka, ne vždycky. Ruce vzhůru, gatě dolů, peníze sem.
1: Peněženku, počkej. Ruce vzhůru, gatě dolů.
0: Peníze sem? Já to teda
1: ne,
0: znám.
1: Tam by bylo ještě něco ještě tam něco? Bylo. To na to musíme přijít. Jestli si vzpomínáte, tak nám napište. Jakože jsme zapomněli. Tak prosím tě, já mám tady pro tebe dvě slova pospátku.
0: Ano.
1: Takže to první je Ica de Saz. Ica de Saz.
0: Za ta
1: Saz. Ica de Saz.
0: Saz. Zas.
1: No.
0: Sad.
1: Ica de Saz.
0: Vymazaná dneska. Takže počkej, ještě ne, počkej.
1: Tak dobře, tak no. Druhé slovo, jo? Tak druhé tak. Slovo je Kedářop.
0: Kedářop.
1: No, takže to první bude Ica de Saz.
0: Zasedací
1: jaj. Pořádek, ano, o tom jsme se právě při příchodu bavili, kdeže jsme seděli ve škole, že jo, protože tvoje malá šla dneska, teda včera poprvé do školy, mm-hmm. Že jo, no a jsme se bavili o tom, kdo kde seděl,
0: ano,
1: tak
0: ano.
1: Já jsem seděl fakt jakože vždycky u dveří, buď to byla první nebo druhá lavice a potom předposlední jednu chvilku.
0: Jako já si to úplně nepamatuju, tam ten první stupeň a tak tam bych jako kecala, ale pak si pamatuju, že jsem vždycky potřeba sedět u okna a nejčastěji jsem se dělala ve druhé lavici u okna, to bylo prostě moje nejvíc top oblíbené.
1: A víš co, to jsi mi připomněla, když jsem vlastně se učil na toho obráběče kovů, tak spolužačka, my jsme měli vlastně tu budovu, jsme měli hned u kolejí.
0: No.
1: A teďka jel vlak, že jo, a všichni, vlak, a ten učitel zakřičil vám, sedněte si, Kořenková, ty můžeš, v újezdě vlak nejezdí.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: kapelu Lucie, tak voláte sem k nám do studia na linku 518-345-678, protože když budete první, tak je jasné, že pro vás budeme mít dvě vstupenky na 40. výročí od vstupu na pódia právě kapely Lucie. Tak a co si zahrajeme za muziku po 14. budou Fun Factory Celebration. Bude taky novější Dermot Kennedy Funeral. A co se týká československé muziky, mimo jiné Miraj Malinovej Sirup. Petr Indra má pro vás připraveny další humoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že žloutenky na Jižní Moravě ubývá, srpen měl nejméně případů v letošním roce, tak si počkejte na podrobnosti. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pod stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
3: Objevte nová vína BV Vinařství dříve než ostatní. Přijeďte v sobotu 5. září do BV Vinařství v Miloticích na otevřené vinařství a předpremiéru nových ročníků. Čeká vás neomezená degustace nových vín, láhev vína na cestu domů a soutěže o atraktivní ceny. Užijte si cymbálovou i popovou muziku, grill cooking show šéfkuchaře Tomáše Franka a nahlédnete do míst, kam se běžně veřejnost nepodívá. Vstupenky na bvvinařství.cz.
4: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy přikoupit dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Hezké odpoledne, bylo přesně 14 hodin.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Žloutenky na jihu Moravy ubývá, srpen měl nejméně případů v letošním roce a Zlínská střední škola polytechnická otevřela zrekonstruovaný domov mládeže, zájem o něj roste. Počet nových případů žloutenky v Jihomoravském kraji dále klesá. Hygienici za srpen evidují 17 nakažených, což je nejméně od začátku roku. Od ledna se v kraji nemoc potvrdila u 468 lidí, tedy téměř u třetiny všech případů v Česku. Nejvíce zasažené zůstává Brno. Podle hygieniků pomáhá především očkování lidí, kteří přišli s nakaženými do rizikového kontaktu. Od začátku roku se taková opatření týkala více než 2800 lidí a u naprosté většiny se podařilo rozvoj nemoci zabránit. Přesto hygienici dále doporučují důkladné mytí ruk.

0: a očkování, protože riziko nákazy stále trvá. Zrekonstruovaný domov mládeže při začátku školního roku otevřela střední průmyslová škola Polytechnická centrum odborné přípravy Zlín. Jde o baťovskou pětipodlažní budovu v centru města, kterou jako internát využívá zhruba 250 žáků ze 13 zlínských středních škol. Modernější a nově vybavené jsou pokoje, které byly dříve pro 4 ubytované, nyní pro 2. Rekonstrukce stála přes 124 milionů. Investorem byl Zlínský kraj, co by zřizovatel školy. Zájem o internát i nadále roste.
1: Počasí. Ve Strážnici, ve Spytinově a ve Valticích měříte aktuálně 25 stupňů Celsia a ve Zlíně 23. Ve čtvrtek očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava. Pojďme se podívat také na silnice, na dálnici D2 na půltém kilometru ve směru na Brno od Bratislavy. Bourala 2 osobní auta, počítejte se zdržením v koloně od 3. kilometru. V Brně v Husově ulici srazilo osobní auto cyklistů, počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. A na Zlínsku na trase ze Zádveřic na Luhačovice v Horní Lhotě havarovalo osobní auto. Na místě zasahují záchranné složky, tak počítejte s omezením. Kolony se netvoří. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a pro jistotu nohu z plynu.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
1: Znáte někoho, kdo dnes slaví svátek nebo narozeniny, tak pošlete pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889. Tak ještě jednou jméno oslavence, příjmení a kde bydlí, jenom tohleto odesíláte na číslo 606 703 889.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Máme 14 hodin 10 minut, Clean Bandit. Za chvíli slibovaní Miraj, nebo bude taky Natasha Bedingfield. A jak se tak dívám, tak je mi jasné, že už za chviličku, tedy po téhleté dvojce hitů pro dobrou náladu, budeme gratulovat dnešním oslavencům. Už jste toho poslali hodně, takže to je dobře. No a rozhodně nevynecháme toho hlavního oslavence většího, od kterého si dáme taky nějaký ten citát pro každý den. A nebude chybět ani fórek na téma Světový den kokosů, tak držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádia již k dnešnímu svátku přání všeho nejlepšího, hlavně Adélko Kvichová ze Březí, ty Adélko Pospíchalová z Bučovic a gratulace letí také tobě, kdo dnes 2. září slavíš narozeniny, stejně jako Nikolka Vašková z Moravské Nové Vsi, Lenka Pospíchalová z Bučovic, Martin Hajný z Ježová, Tomáš Horalík ze Slavičína, Peťka Jaroňová ze Zlína, Vladimír Štván z Prahy a Marek Macůch z Vracova. Tak všechno nejhezčí.

0: 9. je mimo jiné světový den kokosu a je také den borůvkových nanuků. Dnes 2. září slaví narozeniny mimo jiné populární a oblíbený kanadský herec Keanu Reeves a právě od něj bude dnešní citát pro každý den. Tak dobře poslouchejte. Občas míváme takový schon v každodenním životě, že zapomínáme, jaké to je zastavit se a užívat si přírodu. Tak pokud bude ještě méně a méně betonu, tak si ji určitě budeme užívat. No a když máme ten den, světový den kokosů, tak si dáme jeden forek na toto téma. Při hádce vyhrožuje běloch Černochovi. Jestli okamžitě nepřestaneš, rozbiju ti kokos. Tak jo, zrovna jsem měl na něj chuť.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Moravy, Fun Factory, Celebration. Myslím si, že takovou oslavu teďka zažívají všichni rodiče, kterým ušli děti konečně zase do školy, že jo? Oh yeah. No a co je spojené se školou, tak o tom budeme mluvit po další trojce hitů pro dobrou náladu. Škola sotva začala a rodiče už řeší další zářijovou disciplínu. Kroužky pro děti. Nabídka je sice široká, jenže na některých místech už teď mizí volná místa opravdu hodně rychle. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jich po dalších třech hitech pro dobrou náladu a můžete si zkusit tipnout, o které odvětví se jedná. Mezitím Pokáč, Verona anebo taky Milky, Just the way you are.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: Ita Song od Lucie. Více info na www.radioich.cz. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Nová sezóna v CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: David Guetta, se začátkem školního roku se rozjíždějí také dětské kroužky a kdo ještě vybírá, měl by si pospíšit. Třeba ve Zlíně je už obsazených více než 70% míst, přestože samotné kroužky začínají až 21. září. Největší zájem je tradičně o sportovní a pohybové aktivity. Typovali jste správně. Objevují se ale i méně obvyklé možnosti. Ve Zlínském domě dětí a mládeže Astra se například chytilo háčkování a nově chystají také kroužky na kinologickém cvičišti. Za jedno pololetí rodiče většinou zaplatí od zhruba 1500 korun. Ceny jsou oproti loňsku o něco vyšší. A odborníci zároveň připomínají, milí rodiče, že není potřeba dětem zaplnit úplně každý volný den. U mladších školáků podle nich většinou stačí jeden až dva kroužky. Do Zlína zdravíme po frekvenci rádia jich 98 FM a posíláme další hity pro dobrou náladu. Bude Anastasia a taky Sigala.
1: Obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: kope do zadku. Nikdy zase to horší, než to vlastně je. A tohle to už je muzika, kterou si zahrajeme na rádiu jich po 15. hodině. DJ Bobo, Everybody. Bude taky, nebo budou taky No Name, ty a tvoja sestra. A z těch novějších věcí Mark Korn, Semito, Ragaga Bam. Já jsem Vlastia Macík, za chvíli dorazí kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace také o tom, že rozšířená odpočívka na D1 u Vyškova se otevře později. Počkejte si na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme

0: Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
1: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
2: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
3: Hodoníne, připrav se, drakobití připlouvá, dračí lodě, 20členné posádky a souboje na řece Moravě a na břehu velký let.

0: Gardens Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
10: Dneska hezké odpoledne, bylo 15 hodin.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Rozšířená odpočívka na D1 u Výškova se otevře později a prostor mezi dvěma zlínskými školami čeká proměna za 30 milionů. Řidiči si na otevření rozšířené odpočívky na D1 u Výškova ještě několik dnů počkají. Ředitelství silnic a dálnic posunulo termín z konce srpna na 7. září. Důvodem jsou dokončovací práce a napojení odpočívky na inženýrské sítě. Do té doby zůstává areál na 227. kilometru ve směru na Brno úplně uzavřen. Po otevření nabídne 64 míst pro osobní auta, 76 pro kamiony, 7 pro karavany a 6 pro autobusy. Celkem tak přibude 114 parkovacích míst oproti původnímu stavu. Součástí modernizace za 173 milionů bude také nové sociální zázemí se sprchami, zastřešené posezení a později i nová restaurace. Řidiči ve Zlíně znovu projedou Hradskou ulicí pod Městskými lázněmi, kde po zhruba 2 měsících skončila oprava křižovatky s ulicí Osvoboditelů. Nově tam vznikl přechod přes zpomalovací práh, zelený ostrůvek a také samostatný pruh pro odbočení ke stadionu mládeže. Zlínská radnice chystá úpravu prostoru mezi základními školami Komenského 1 a 2 na Zálešné za téměř 30 milionů korun. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost dětí a oddělit dopravu od míst určených pro pohyb a odpočinek žáků. U Havlíčkova nábřeží vznikne 24 parkovacích míst, do severní části už auta nebudou smět. Tam přibude relaxační

0: zóna, Altán, Mlžítko, Pítko, Zeleň i Stojany na kola. Stavební práce měly začít už letos o prázdninách. Kvůli přeložce sítě EGD je ale město přesunulo na léto příštího roku.
1: Počasí. Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Následlovicích aktuálně měříte 27 stupňů Celsia, v Podivíně a v Uherském Hradišti 26 a ve Slavkově u Brna 25 stupňů Celsia. Zítra bude většinou oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: A pojďme se podívat také na silnice. V Brně v Husově ulici se dořešuje srážka osobáku s cyklistou. Počítejte s omezením provozu a projíždějte opatrně. A připomínám taktéž, že na Zlínsku na trase ze Zádveřic na Luhačovice v Horní Lhotě se dořešuje nehoda osobáku. Počítejte s omezením, kolony se netvoří. Ať už jedete kamkoliv, z rádia vám přejeme šťastnou cestu. A nejenom za volanty posíláme Avu Max a taky Sophie Ellis-Bextor.

0: Máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy, díky za to Sophie Alex Baxter. Jenom připomínám, že pokud v tomto odpolední, tedy až do 18. uslyšíte kapelu Luci, tak volejte sem do studia na 518 345 678, protože pro vás budeme mít dvě stupenky na jejich koncert v sobotu 5. září v Dubňanech. A to si myslím, že stojí za to. Než nám Lucie začne hrát a zpívat, tak se podíváme na to, co nás čeká ve vysílání dál. Hustopecké policisty minulý týden zaujalo auto, které projíždělo právě kolem nich. Když se ho rozhodli zkontrolovat, řidič místo zastavení přidal plyn a při následné kontrole vyšlo najevo, že tahle večerní výška měla hned několik souže. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po další dvojce hitů. Pro dobrou náladu, tak rozhodně držte vlnu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14 hodin, 16 minut, slovenští No Name, ty a tvoja sestra. Na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy. A následující info začneme vzpomínkou na dětskou komedii Ať žijí duchové, kde švagrová Pilátová alias Černá kronika vyhledávala zprávy z novin a znělo by to asi takto. V obci Hustopeče usedl mladiství za volant auta bez řidičáku a vedle sebe posadil kamaráda. Tak skončila večerní výška mladistvého, kterého minulý týden zastavili policisté u Hustopečí. Hlídku zaujala velmi mladá posádka auta. Když se policisté otočili a chtěli vůz zkontrolovat, řidič zrychlil a pokusil se odjet. Po chvíli ale bezpečně zastavili. Ukázalo se, že mladík nemá řidičák. Alkohol ani drogy u něj testy neprokázaly. Auto si mladiství navíc podle policie vzal bez vědomí příbuzného, který byl v té době na dovolené. Jízda naštěstí skončila bez nehody. Policisté případ dál řeší kvůli podezření z neoprávněného užívání cizí věci. No a potom odjeďte někam na dovolenou, že?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 13 každý ráno v 15 hodin 28 minut. Tak co, dáme si ještě jednou, abyste mohli vyhrát klimatizaci. Neklapne to. Boršice letos slaví nejen začátek burčákové sezóny, ale i čerstvý titul Vesnice roku Zlínského kraje. A právě první zářijovou sobotu ukážou návštěvníkům, jak vypadá Slovácko, kdy se sejde víno, folklor, muzika a dobré jídlo. Tak rozhodně držte vlnu na jihu a díky za to, že posloucháte, protože máte pravdu v tom, že stále hrajeme o klimatizaci v hodnotě 25 000 korun a ten, kdo uslyší jeden český hit, který zahrajeme úplně stejně hned za sebou a dovolá se sem k nám do studia na linku 518 345 678, jako první, tak si odnese právě tuhletu klimatizaci. Podrobnosti na www.radiojih.cz.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: více info na www.radiojih.cz.
1: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a gulášfest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma. Lednické vinobraní a gulášfest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

0: díky, že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Tohle to jsou One Republic, za chvíli Eva Farná, Perpetuum Mobile, nebo Robbie Williams, jeho Angels. Ale pozor, kdo ještě nemá žádný plán na sobotu, ať dá rádio Jih právě teď hlasitěji. V sobotu 5. září totiž můžete vyrazit do Boršic na tradiční burčákové slavnosti. Začínají ve 3 odpoledne v areálu letního kina. V Boršicích v sobotu nebude chybět letošní burčák, víno ani soutěž místních kuchařů ve vaření guláše. Tomu folklor, dechovka, hanačka a večer gala program folklorního studia Cifra. Program je připravený i pro děti, čeká je loutkové divadlo, koně, tvořivé dílny nebo skákací hrad. A kdo vydrží až do večera, od 9 si může trsnout a užít zábavu s kapelou. A protože Boršice letos získali krajský titul Vesnice roku 2026, sobotní slavnosti budou i hezkou ukázkou toho, proč tam tradice a společenský život pořád opravdu žijí. Do Boršic zdravíme po frekvencích Rádia Jih a posíláme další hity pro dobrou náladu, ať se sobotní burčákové slavnosti vydaří.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto jsou Black Eyed Peas. Pojďme se podívat na to, co si zahrajeme po 16. Tak budou třeba Savage Garden, To the Moon and Back. Dáme si taky Poetiku, jejich Půlnoc. A bude Medúza, Don't Wanna Go Home. Já jsem Vlastia Mancík, společně s Petrem Indrou vám přejeme krásné středeční odpoledne. Petr Indra má pro vás připraveny další humorovské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Zlínská střední škola polytechnická otevřela zrekonstruovaný

0: Rádio.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jich od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu. www.jih2000.cz.
3: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
4: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
9: Hezké odpoledne, bylo přesně 16 hodin.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Žloutenky na jihu Moravy ubývá, srpen měl nejméně případů v letošním roce a Zlínská střední škola polytechnická otevřela zrekonstruovaný domov mládeže, zájem o něj roste. Počet nových případů žloutenky v Jihomoravském kraji dále klesá. Hygienici za srpen evidují 17 nakažených, což je nejméně od začátku roku. Od ledna se v kraji nemoc potvrdila u 468 lidí, tedy téměř u třetiny všech případů v Česku. Nejvíce zasažené zůstává Brno. Podle hygieniků pomáhá především očkování lidí, kteří přišli s nakaženými do rizikového kontaktu. Od začátku roku se taková opatření týkala více než 2800 lidí a u naprosté většiny se podařilo rozvoj nemoci zabránit. Přesto hygienici dále doporučují důkladné mytí rukou a očkování, protože riziko nákazy stále trvá. Zrekonstruovaný domov mládeže při začátku školního roku otevřela střední průmyslová škola Polytechnická centrum odborné přípravy Zlín. Jde o baťovskou pětipodlažní budovu v centru města, kterou jako internát využívá zhruba 250 žáků ze 13 zlínských středních škol. Modernější a nově vybavené jsou pokoje, které byly dříve pro 4 ubytované, nyní pro 2. Rekonstrukce stála přes 124 milionů. Investorem byl Zlínský kraj, co by zřizovatel školy. Zájem o internát i nadále roste.
10: Počasí.
9: 27 stupňů Celsia měříte aktuálně v Kosticích, 26 v Čejči, v Uherském Ostrohu a ve Veselí nad Moravou. Ve čtvrtek očekáváme většinou oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
12: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: A pojďme se podívat také na silnice v Břeclavi na třídě 1. máje u křižovatky s ulicí

0: osvobození se dořešuje bouračka osobáku s cyklistou. Počítejte se zdržením v Brně, v Černovicích, v Charbulově ulici, u křižovatky s Havraní bourala motorka, nehoda je se zraněním, projedete s omezením a na Zlínsku mezi Hrobicemi a Lukovem bourala 3 osobní auta, tady projedete Kyvadlově. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a prosím vás hlavně v klidu. Hanka nám volala, že má trošku nervy, ale tak ani to se zvládne, neboj se.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Máme 16 hodin, 2 minuty, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my vstupujeme do další hodinky. Připomínám, že tuto hodinu ještě nehrála Lucie, která vám přinese 2 vstupenky na jejich koncert v sobotu v Dubňanech. Tak buďte u toho, tady jsou Savage Garden.

0: Don't Wanna Go Home, 16 hodin 9 minut. Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, že posloucháte. Za chvíli Pitbull a mrkneme taky do Budapešti, bude George Ezra. No a po téhleté dvojce hitů pro dobrou náladu mrkneme zase na Blanenskou radnici, protože ta řeší dědictví, jaké tam podle vedení města ještě nezažili. Muž, kterého většina lidí na úřadě ani neznala, totiž ve své závěti odkázal městu majetek za miliony a zároveň přesně určil, na co se má použít. Podrobnosti na jihu, hned jak dospívá George Ezra a jeho Budapešť.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Budapešti, zase zpátky do Hodonína. Ještě, že nám jede přímák, že jo? George Ezra, Budapešť na frekvencích rádia Jižní Moravy. Neobvyklé dědictví získá město Blansko. Muž, který zemřel letos v lednu, mu totiž odkázal dům, dvě starší auta, elektrokoloběžku a peníze. Celkem majetek v hodnotě zhruba 3 milionů korun. Zajímavostí na tom je hlavně to, že muž měl syna a dvě dcery. Dědictví má ale jednu jasnou podmínku. Blansko musí majetek prodat a výtěžek použít ve prospěch místního psího útulku. Právě odtud si muž v minulosti adoptoval starší fenu, ke které si podle vedoucí útulku vytvořil velmi silný vztah. Po odečtení nákladů a povinného dědického podílu pro syna by mohl útulek získat majetek za více než 2 miliony korun. Muž zároveň vydědil své dvě dcery. Ty s tím nesouhlasí a podle dokumentu města jsou připravené domáhat se svého podílu u soudu. A přesně takto začíná éra bezesných nocí, plná nervů a náchylnostem k nemocím.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Lady Gaga v 16 hodin 27 minut na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. Jeden a ten samý český hit, který se nám naklonuje do playlistu a vznikne z toho to, že jej vlastně zahrajeme dvakrát za sebou, někomu z vás přinese klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. Mrkněte se na www.radiojih.cz a opravdu ty písničky nesmí hrát, jakože zahraje v 11 dopoledne a potom ve 2 odpoledne, prostě musí to být rovnou za sebou. www.radiojih.cz

0: Song od Lucie. Více info na www.radiojih.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: Lucie, šrouby do hlavy. 16 hodin, skoro 41 minut. Jsme rádi, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a věřím tomu, že jste už teďka nedočkaví a zkoušíte se dovolat sem k nám do studia na 518-345-678. Děláte správně, protože ten, kdo bude jako první, tak od nás dostane dvě vstupenky právě na sobotní koncert Lucie 40 let 5. září od 19 hodin v přírodním areálu v Dubňanech. Ano, vstupenka stojí prosím nás 1199 korun, takže si myslím, že ušetříte opravdu, ale opravdu hodně. Tak jdeme uvolnit telefonní linku s číslem 518-345-678. Tvůj, ať vám to klapne, a první, kdo bude na telefonní lince, tak samozřejmě od nás dostane tady tyhle ty dvě vstupenky. Haló, tady je Rádio Jih, kdo pak je na druhé straně?
1: Martin, zemřelce.
0: Nazdar, Marťas, tak jsi první, dobrý?
1: Je to dobrý.
0: No, tak super, ušetříš, člověče, dobré 2000, skoro 2400 korun, a myslím si, že tady ani tak nejde o tu cenu, jako o ten zážitek, že jo, co si budem?
1: Určitě.
0: Marťo, prosím tě, jaká je tvoje nejoblíbenější písnička od skupiny Lucie?
1: A Amerika, jako jejich úplně mraky.
0: Aha. A koho vezmeš sebou?
1: No, asi kamaráda, ať si nostalgicky zapomínáme na mládí.
0: Super, vydrž mi prosím tě na telefonní lince, napíšu si kontaktní údaje a pošlu ti taky vstupenky. Zatím hezký den, čauko.
1: Díky, čau.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože dvě vstupenky na koncert Lucie 40 let v sobotu 5. září do přírodního areálu Dubňany budeme nabízet ještě zítra, tak rozhodně držte vlnu na jihu, takhle odpoledne, a prosím vás, já tady teďka si čtu, jo, 18.30 otevíráme brány, 19.30 předkapela, 21.00 Lucie. Upozorňujeme, že není možné si nosit vlastní pití a jídlo do areálu, je nutná bezpečnostní kontrola na vstupu, nenoste si deštníky, ty nelze z bezpečnostních důvodů vnést do areálu, pláštěnka je lepší, a děti do 15 let věku pouze v doprovodu zákonných zástupců platí 50% ceny na místě k zakoupení, pouze na místě. Tak zítra zase Lucie.
2: Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pomaličku jistě se nám blíží 17. hodina, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Pojďme se podívat na to, co si zahrajeme po 17. Budou Metafix, Big City Life. Co se týká československé muziky, budou třeba Krištof hned teď. A co se týká novinek, Kygo a jeho Save My Love. Prostor mezi dvěma zlínskými školami čeká proměna za 30 milionů. Také o tom budou další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlastia Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
2: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.

0: CZ. Mastra Kovomatky Job. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, Top Centrum Car CZ.
2: Hezký podvečer, bylo 17 hodin.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Rozšířená odpočívka na D1 u Výškova se otevře později a prostor mezi dvěma zlínskými školami čeká proměna za 30 milionů. Řidiči si na otevření rozšířené odpočívky na D1 u Výškova ještě několik dnů počkají. Ředitelství silnic a dálnic posunulo termín z konce srpna na 7. září. Důvodem jsou dokončovací práce a napojení odpočívky na inženýrské sítě. Do té doby zůstává areál na 227. kilometru ve směru na Brno úplně uzavřen. Po otevření nabídne 64 míst pro osobní auta, 76 pro kamiony, 7 pro karavany a 6 pro autobusy. Celkem tak přibude 114 parkovacích míst oproti původnímu stavu. Součástí modernizace za 173 milionů bude také nové sociální zázemí se sprchami, zastřešené posezení a později i nová restaurace. Řidiči ve Zlíně znovu projedou Hradskou ulicí pod městskými lázněmi, kde po zhruba dvou měsících skončila oprava křižovatky s ulicí Osvoboditelů. Nově tam vznikl přechod přes zpomalovací práh, zelený ostrůvek a také samostatný pruh pro odbočení ke stadionu mládeže. Zlínská radnice chystá úpravu prostoru mezi základními školami Komenského 1 a 2 na Zálešné za téměř 30 milionů korun. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost dětí a oddělit dopravu od míst určených pro pohyb a odpočinek žáků. U Havlíčkova nábřeží vznikne 24 parkovacích míst, do severní části už auta nebudou smět. Tam přibude relaxační a herní zóna, altán, mlžítko, pítko, zeleň i stojany na kola. Stavební práce měly začít už letos o prázdninách. Kvůli přeložce sítě EGD je ale město přesunulo na léto příštího roku.
3: Počasí.
2: Břeclavi, ve Svatobořicích, Mistříně a v Moravské Nové Vsi máte na venkovním teploměru 27 stupňů Celsia, v Ostrožské Nové Vsi potom 26. Zítra bude většinou oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přeháňka. Nejvyšší čtvrteční teploty na jižní Moravě 24 až 27 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
3: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
2: Pojďme se podívat také na silnice na výjezdu z Brna po dálnici D2 na prvním kilometru směrem.

0: do Bratislavy stojí porouchané osobní auto, tak si na něj dávejte pozor a ať už jedete kamkoliv, tak vám z rádia chceme šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, tady je Katy Perry, dneska, nebo tuto hodinu ještě o ní bude řeč. Já jsem Vlasta Macík a přeju krásný podvečer.

0: Metech Fix, Big City Life. No, uvidíme, pokud by zahráli Krištof dvakrát po sobě, víte, co to znamená. Máte volat sem k nám do studia na číslo 518-345-678, protože kdo bude první, tak má klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. Než se k tomu dostaneme, tak ještě informace o tom, že koupací sezóna v Hustopečích skončila, ale voda z tamního koupaliště ještě poslouží dál. Místo, aby bez užitku odtekla, pomůže na místě, které letos výrazně trápí sucho. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jih po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: komu a čemu pomůže voda z koupaliště v Hustopečích. O tom budeme mluvit právě teď na rádiu Jih. V Hustopečích začaly po konci koupací sezóny vypouštět bazény a voda tentokrát nepřijde na zmar. Hasiči ji využijí k zalévání trávníku na sousedním fotbalovém stadionu, který kvůli letošnímu extrémnímu suchu výrazně vysychá. Jen během včerejška přečerpali přes 100 kubíků vody. Celkem by se na hřiště mělo dostat zhruba 800 kubíků. Podle dostupných informací správci koupaliště navíc vodu několik dní předem nechlorovali a ještě ji provzdušňovali, aby z ní vyprchal zbytkový chlor. Trávník by tak závlaha poškodit neměla. Voda z bazénu se navíc bude používat jen občas a doplní běžné zalévání vodou ze studní. Tak do Hustopečí samozřejmě zdravíme a z Rádia Jih posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě a co nás čeká dál, 4 kamarádky, jeden víkend a žádná pravidla. Tak přesně o tom budeme na Jihu mluvit po dalších 3 hitech pro dobrou náladu. No, vypadá to na dost dobrou komedii, tak si počkejte na podrobnosti a klidně už se začněte oblékat podle toho, jak daleko to máte do jednoho konkrétního kina. Mezitím další muzika jako Desmond nebo Robin Schulz.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: Patřie. Více info na www.radiojih.cz.
1: Sobota 5. září patří Lednici. Přijďte do vinařství Hraniční zámeček na lednické vinobraní a Guláš Fest. Od 11 hodin vás čekají soutěžní guláše od 10 týmů. Skvělé burčáky, vína, bohaté občerstvení, ale i předávání hroznu úrody. Děti se mohou těšit na skákací hrad, malování a soutěže. Od 16 hodin do večera zahraje k tanci i poslechu kapela Four People. Vstup zdarma, lednické vinobraní a Guláš Fest. Sobota 5. září ve vinařství Hraniční zámeček v Lednici. Zábava pro celou rodinu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Ahoj, tady Michal Dvořák ze skupiny Lucie. Chci vás tímto pozvat na naši koncertní oslavu 40 let Lucie na scéně. 5. září v přírodním areálu v Dubňanech. Těšit se můžete na největší hity i nové písně. Vstupenky koupíte v síti SMS Ticket. Těšíme se na vás 5. září v přírodním areálu Dubňany.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej. 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
12: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4.

Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku.

0: Pojďme v tuto chvíli přes frekvence rádia Jih omrknout filmy v kinech na jihu a jihovýchodě Moravy. Kinosvět v Hodoníně zve o 7:30 na hudební dokument z koncertu Katy Perry v Paříži v roce 2025. V kině Panorama v Kyjově uvidíte v 19 hodin československo-maďarské drama Pramen a v kině v Hustopečích v tom samém čase, to znamená v 7 večer, nabídnou komedii Wellness Weekend. 4 kamarádky, 1 víkend, žádná pravidla. Mají všechno, co se od nich očekává. Kariéru, rodinu, partnery i nekonečný seznam povinností. Jenže někde mezi tím vším zapomněli sami na sebe. To se ale změní. Příští víkend bude bez práce, bez dětí, bez chlapů. Jen luxusní lázně, masáže, proseko a zasloužený odpočinek. Zní to jako dokonalý plán, jenže stačí jedna sklenička navíc a z poklidného wellness pobytu se stává série divokých večírků, vzrušujících flirtů, šílených sázek a bláznivých rozhodnutí, kterých budou možná litovat, nebo taky ne. Jediné, co je jisté, domů se rozhodně nevrátí s čistou hlavou ani odpočatým tělem. Na komedii Wellness Weekend zajděte dnes v 7 večer do kina v Hustopečích. Dokonalý den na vás čeká dnes v 19 hodin v rámci dámské jízdy ve zlínské multikině Golden Apple Cinema a přesně v 8 v kině Hvězda v Uherském Hradišti, kde bude přítomen i herec Vladimír Polívka. A poslední dnešní pozvánka bude do brněnského kina Lucerna, kde ve 20:15 uvidíte romantickou komedii Na jednu noc. Dobře se bavte, klidně i u poslechu rádia Jih. Vlastě Macík se pro dnešek rozloučí a těším se na vás zase zítra ve 2 tady na Jihu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na test.

0: Dance Martin Prager. Sport, tým, emoce, zábava. 5. září Veslák Hodonín. Přijďte ráno, zůstaňte až do ohňostroje. Drakobití Karneval 2026. Více na drakobití.cz. Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 5:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
1: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Nová sezona.

0: platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
3: Žloutenky na jihu Moravy ubývá, srpen měl nejméně případů v letošním roce a Zlínská střední škola polytechnická otevřela zrekonstruovaný domov mládeže, zájem o něj roste. Počet nových případů žloutenky v Jihomoravském kraji dále klesá. Hygienici za srpen evidují 17 nakažených, což je nejméně od začátku roku. Od ledna se v kraji nemoc potvrdila u 468 lidí, tedy téměř u třetiny všech případů v Česku. Nejvíce zasažené zůstává Brno. Podle hygieniků pomáhá především očkování lidí, kteří přišli s nakaženými do rizikového kontaktu. Od začátku roku se taková opatření týkala více než 2800 lidí a u naprosté většiny se podařilo rozvoj nemoci zabránit. Přesto hygienici dále doporučují důkladné mytí rukou a očkování, protože riziko nákazy stále trvá. Zrekonstruovaný domov mládeže při začátku školního roku otevřela střední průmyslová škola Polytechnická centrum odborné přípravy Zlín. Jde o baťovskou pětipodlažní budovu v centru města, kterou jako internát využívá zhruba 250 žáků ze 13 zlínských středních škol. Modernější a nově vybavené jsou pokoje, které byly dříve pro 4 ubytované, nyní pro 2. Rekonstrukce stála přes 124 milionů. Investorem byl Zlínský kraj, coby zřizovatel školy. Zájem o internát i nadále roste.
2: Počasí.
3: Dnes večera v noci oblačno, ojediněle přehánky, noční teplota klesná až na 13 stupňů, jinak zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se může vyskytnout přehánka, večera v noci bude postupně až zataženo, ojediněle se vyskytne slabý déšť, na jihu Moravy naměříme až 27 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 26.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

0: Více info na www.radiojich.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: obec Mutěnice zve v sobotu 5. září na tradiční mutěnické vinobraní. Ve 14.30 projde obcí slavnostní krojovaný průvod, od 15 hodin nabídne amfiteátr folklorní program a cymbálovou muziku Spontán. Večer od 19 hodin vystoupí Michal Horák, Čechomor a Pem Rebic s kapelou. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Myslivecké sdružení Vlast Ježov zve 4. a 5. září na tradiční zvěřinové hody. Oba dny začátek již v 11 hodin, jídla pouze do vyprodání zásob. Těšit se můžete na speciality z dančího, kančího a jeleního masa. Více o zvěřinových hodech v Ježově na Facebooku Obora Ježov.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Rádio Jih. Počasí.
4: Přelom prvního zářijového týdne, vy jste Sihem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě velká oblačnost, lokálně přehánky a teploty od 11 do 16 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno až polojasno, výjimečně přehánka a teploty od 24 do 27 stupňů.

0: druhý zářijový večer na jihu běží a my to nebudeme dramatizovat. No tak se nám rozběhl nový školní rok a co? Před náma spousta zážitků, Morava plná příležitostí, před náma burčákem a vínem, vonící podzim, no a já vás navíc hned z kraje večera pozvu do Dolních Kounic na velké historické slavnosti Roza Celi, které proběhnou už tuto sobotu. Další exkluzivní zářijovou pozvánku nabídnu za chviličku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Clear.

0: Druhý zářijový večer jedete dál na vlnách jihu, no a já vás dnes, jak jsem slíbil, exkluzivně pozvu do Dolních Kounic na velké historické slavnosti Rozaceli, kterým bude patřit tato, tedy první zářijová sobota s datem 5. září. Hlavním dějištěm bude Masarykovo náměstí, k vidění budou šermířské souboje, historické tance, divadlo nebo akrobati. K tomu alchymie, pokusy, žongléři, dobová hudba, laser show a spousta dalšího. Chybět nebude ani prodejní jarmark nebo koníčci. Dolní Kounice a klášter Rozaceli bude i letos žít historickými slavnostmi, a to už tuto sobotu 5. září. My si ho zdravíme do Dolních Kounic a ve středu večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční 2. zářijový večer na jihu v běhu, 9. měsíc roku odpálen, no a 1. zářijová sobota bude v Břeclavi patřit pivečku. Na sobotní břeclavský festival mini pivovarů vás pozvu už za chviličku. Vidíte září a člověk neví kam dřív. Tak zatím mějte skvělý středeční večer ve společnosti Hitů jihu pro dobrou náladu.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: ve středu večer zůstáváte si hem, no a já vás v rámci dnešních novinek zavedu i do Břeclavi na festival mini pivovarů. Tomu bude patřit tato sobota 5. září. Pod zámkem vše odpálí už ve 13.30. Čtvrtý ročník akce opět představí více než 100 druhů piv z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Přehlídku piv opět doprovodí hudební program plný kvalitní muziky. Vystoupí například Narván, Vltava, ACDC Revival a spousta dalších. Takže festival mini pivovarů Břeclav už tuto sobotu 5. září. Do Břeclavy pozdrav, no a ve středu večer na jihu další songy pro dobrou náladu. Sihu přejeme pohodový 2. zářijový večer.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo, je to tak, září se nám rozběhlo, ve školách rozjíždí běžný provoz. Včera se rozběhl i meteorologický podzim doprovázený letními teplotami. No a dnes ve jménem kalendáři Adéla, zítře, který čtvrtek bude patřit Bronislavům, no a v pátek Jindřišky oslaví své jmeniny. Já dnes speciální pozdrav posílám na zahrádku ke Svobodovým do Brna, kde se oslavují narozeniny. Užijte si to, jak se patří, vše nejlepší, no a slavte, co se dá. Já vám k tomu přidám další středeční pecky pro dobrou náladu. Krásný večer si hem přejeme a jedeme dál. Z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Přelom prvního zářijového týdne, vy jste Sihem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě velká oblačnost, lokálně přehánky a teploty od 11 do 16 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno až polojasno, výjimečně přehánka a teploty od 24

0: středeční večer na jihu rozjetý, no a je to tady. Termín má i lednické vinobraní a guláš fest ve vinařství Hraniční zámek. Této události bude patřit znovu tato sobota, aby nebudete vědět, kam dřív skočit. Já vám každopádně událost představím už za chvilku, tak zůstaňte s námi a užívejte středeční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu. Ze studia zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

přišlo ráno.

0: Středeční večer Rádio Jih, no a platí, že lednické vinobraní a guláš fest proběhnou v hraničním zámku mimořádně už tuto sobotu s datem 5.9. Akce Vinařství hraniční zámek nabídne celodenní ochutnávku vín a odrůdových burčáků. Nebudou chybět komentované prohlídky vinařství a soutěž ve vaření gulášů s ochutnávkou. Gurmánské speciality a regionální produkty budou samozřejmostí. K tomu hudební produkce a velká pohodička. Začátek akce je v plánu úderem sobotní 11. hodiny v prostorách vinařství hraniční zámek. Prostě září na Moravě, to je pecka, tak se tam stavte, tedy tuto první zářijovou sobotu s datem 5.9. Při středě už ale v tuto chvilku další hity pro dobrou náladu, tak pojďme na ně. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční večer na jihu v běhu, no a první zářijový víkend na Moravě je plný akcí. Důkazem toho bude i sobotní 11. hasičský gulášek ve Ždáncích. Pozvánku na další oblastní guláš fest nabídnou za chviličku. Tak zůstaňte s námi a užívejte večer s dalšími songy pro dobrou náladu. Ze studia vás všechny zdraví Josef Bouda.
1: Kapela Lucie oslaví 5. září v Dubňanech 40 let na hudební scéně.

0: policie. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Brno na 105.1 FM.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedlení.

0: Moravo, první zářijový týden ve své polovině. Vy jste si Hema, u mikrofonu s váma i dnes večer zůstává Josef Bouda. No a platí, že první zářijový víkend je plný akcí. Důkazem je i sobotní 11. ročník hasičského gulášku ve Ždáncích. Pod pergolami u zámeckého parku zažijete tuto sobotu 5.9. klání týmů ve vaření nejlepšího guláše. Chybět nebudou cukrová vata, bohaté občerstvení, skákací hrad, aktivity pro děti, hasičská technika a vrcholem bude samotný košt. Ochutnávat se začne v 15.30, tak ať vyhraje ten nejlepší. Až se člověku sliny zběhly, do Ždánic pozdrav, no a vám všem už v tuto chvilku na jihu další vrchovatá porce hitů pro dobrou náladu. Večer běží, tak se mějte fajn. V rámci středečního finále vás zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: S Tesihem, je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě velká oblačnost, lokálně přehánky a teploty od 11 do 16 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno až polojasno, výjimečně přehánka a teploty od 24 do 27 stupňů. Takový bude čtvrtek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.

na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

vyhrát song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravostředeční 22. No a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě velká oblačnost, lokálně přehánky a teploty od 11 do 16 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno až polojasno, výjimečně přehánka a teploty od 24 do 27 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.

Tap Song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Radio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni. Ale to se může rychle změnit. Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer. A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou, volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
1: Rádio Jih, 2. zářijová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě velká oblačnost, lokálně přehánky a teploty od 11 do 16 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno až polojasno, výjimečně přehánka a teploty od 24 do 27 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána, ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
1: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
0: volejte studio. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 3. září. Po zbytek noci bude na Moravě velká oblačnost, lokálně přehánky a teploty od 11 do 16 stupňů. Ve čtvrtek pak oblačno až polojasno, výjimečně přehánka a teploty od 24 do 27 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc, pohodový čtvrtek a parádní finále 1. zářijového týdne.

více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu. Hrajeme pro celou Jižní Moravu.

0: že rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
0: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
0: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih od 6 ráno do 6 večer.
0: A když vám pustíme jeden a ten samý český hit dvakrát za sebou,
1: volejte studio. Více info na www.radiojich.cz.

Tak song od Lucie. Více info na www.radiojich.cz. Rádio Jich. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu a Kyjov na 889 FM.